Karton na dvorek, a taký porcelán. Som

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako Čech, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku. No, Jaroušku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvěří. Mě myslím si neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou prostě vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáme, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle nachystaně, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáče, až doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dáš to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: zemí. Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchyřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka ta to dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo.
1: Tak to
2: neměl
1: já
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa, opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01104. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu, výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku a pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.
1: Že to

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea Chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně Chmelařský ostrov. Tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy, protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak, ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ušteckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadíte. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme. Když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá, úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má ku podivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová, Alenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým, o pocitu vlastní hodnoty, o tlaku, který si neseme, často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako twigy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. Ten organismus je relativně dost nezdolný a to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře. A v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro.
2: Je hustý, ano,
1: a to asi tak. Není tak časté.
2: Je to tak. Toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin,
2: přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý, jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda, za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten put sebe záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a

0: toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
1: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
0: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
1: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
1: Děkuju také.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerovské sídliště čeká proměna za více než 20 milionů korun. Hráz brněnské přehrady čeká oprava za téměř 50 milionů korun. Olomoučtí fotbalisté prohráli v Ostravě 0-1. Dnes má být polojasno, že oblačno s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov nechá v příštím roce opravit sídliště ve Dvořákově ulici. Zaplatí za to zhruba 24 milionů korun. Obyvatelé dostanou nové cesty, chodníky, parkovací místa, lampy i novou zeleň. Radní na první etapu obnovy sídliště plánují vypsat veřejnou zakázku. Dodává mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku, potvrzuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
3: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
0: Tento víkend je možné se zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek.
4: Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté prohráli v 6. ligovém kole na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Jediný gól dal domácí Míček v nastaveném čase prvního poločasu. Ještě zhruba 15 minut předtím mohl ale skóre otevřít v jasné šanci olomoucký útočník Václav Sejk, který trefil zblízka břevno.
5: Ten zápas by mohl být úplně jiný, ale samozřejmě jako furt tam bylo 60 minut k tomu se jako vytvořit daleko víc šancí a daleko většího tlaku, než jsme si vytvořili, si myslím, ale tohle má být gól.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli stavbě cyklostezky. Omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ten vítězný ostravský Míček, tedy míč od Jirky Míčka, ještě probereme v detailu ve sportovní reportáži v dobrém rádu Českého rozhlasu Olomouc z Ostravy, ale samozřejmě za účasti Sigmy. 5 hodin 4 minuty 30. srpna. Třeba si někdo užívá prázdniny už od 5. ranní a třeba si Vladěnky dneska užijí svůj den sváteční. Mají meniny, Vladěna je v kalendáři a u nás teď Věrka Martinová nebo vzpomínka na Ivonku Přenosilovou.

0: naplněné ráno a hlavně ještě prázdninovými zážitky, ale v pořádku, ve zdravíčku. A také při shledání s novými kamarády, přáteli nebo s těmi starými známými přejeme nejenom těm, kdo si užívají třeba i 10 minut po páté, ještě 30. srpna, ještě prázdnin. Jestli to bude prázdninové, či nadčasové, univerzální, určitě to bude 30. srpnové, stran jubilejí, výročí, připomínek. Teď s Petrem Jungmanem uvidíme, uslyšíme.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš? A pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a z kouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
5: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
2: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: víkendy, jedna ranní probuzecí pomalonku, 5 hodin 17 minut, za chvilinku ještě pozastavení s Markem Ztraceným, písnička Zastav mě, a taky třeba jedna prázdninová Po noci krátký a Pomilování, Laciný víno, folková Samsonovka.
1: Počasí.
0: 17, těžko říct, co při 15-17 stupních Celsia, nebo při 15-17 letech v 5-17, kdo provádí 38. ještě prázdniny, co si ještě povoleno. No a co čekat, jaké k tomu bude svítit, nebo snad padat? Polojasno až jasno čekáme. Během noci se mělo udělat i spíše oblačno a mělo být 15-11 stupňů Celsia. A taky poměrně vysoká vlhkost vzduchu, klidně k 90 stupňů Celsia, někde i přes. A přes den dneska polojasno i oblačno, 25 až 29 u nás v Olomouckém kraji. Polojasná oblačná obloha, slabý proměnlivý během dne, mírný jižní až jihozápadní vítr. Ještě prázdniny, v pondělí 23 až 27 stupňů Celsia, ale oblačno od jihozápadu až zataženo a během dopoledne v pondělí déšť, přehánky, lokálně bouřky. Odpoledne mají zase ubývat, ustávat oblačnost i ty srážky až do vyjasnění. No a pak už je tady ten školní rok a to bude první den 22 až 26 stupňů a spíš tedy jasná, vyjasněná první školní obloha.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé Trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé Trávy.

0: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: a troška i Banjo Band. Banjo tam znělo v pozadí. Marek Ztracený, Zastav mě, s Banjo Bandem, kdy si naspíval tuhle písničku i Luděk.
1: Žížali, žížali, neváhejte.
0: Vylezte z hlíny ven, dále čas nestrácejte, venku je krásný den. A co na to Martin?
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čas na čerstvé krátké ranní zprávy. Gabriela Adámková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel přijede v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a pak bude debatovat se starosty. Zástupci obcí chtějí s prezidentem mluvit například o záměru vlády zastavit v příštím roce dotace na opravy krajských silnic. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho šéfka Alena Schillerová za ANO řekla, že letos bude schodek vyšší než minulý rok, ale zůstane pod hranicí 400 miliard korun. Zvyšování deficitu odůvodňuje například tím, že finance převzala po svém předchůdci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o údajných polských nárocích na české území. Vadí mu, že se o případu dozvěděl nejdřív z médií a vládu podle něj služby informovali až o dva dny později. Sokolové ve Štembergu pořádají den otevřených dveří. Akce se koná od 10 do 13 hodin v Zahradní ulici. Zájemci si v tamní Sokolovně můžou vyzkoušet podle pořadatelů různé sportovní aktivity. Za sportu česká veslařská dvojice Pavlína Falmíková a Jakub Podrazil postoupila na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále v nové disciplíně dvojskiv mixů. Čeští reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále je čeká dnes krátce před 10:30. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Olomouc je částečně uzavřena ulice Šlechtitelů kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do pátku příštího týdne.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: usmívající se jako rohlíček u nás. Rohlík, v angličtině Simon, neboli měsíc doce. No a u nás tady pak ještě písnička Simon jako s tebou. S tebou Marie Rotrová, ostravská epocha její kariéry. No a teď do Ostravy a jeden nevinný, ale rozhodující míč, nebo míček. Fotbalisté Baníku Ostrava zastavili Sigmu Olomouc, která doteď tedy třikrát za sebou zvítězila a střílela góly. Tentokrát vyšla na prázdno, jak střelecky, tak bodově, protože Baník Ostrava vyhrál 1-0. Jediný gól dal v nastaveném čase prvního poločasu obránce Jiří Míček.
1: Byl tam faulován teď Kohut před pokutovým územím. Baníkovci dostali výhodu a je to gól! Je to gól a je to Míček! Tak je to první ligový gól pro tohoto mladého stopera.
2: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám jít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
3: Vysvětlil 19-letý Jiří Míček, že podporu ofenzivy má v krvi a to, že hrál teprve pátý ligový zápas v jeho odvaze, nehraje roli. A o jakém prvním ligovém gólu snil? Právě o takové povedené ráně?
2: Spíš jsem si myslel, že to bude nějaká jednoduchá dorážka, jak třeba můj první ligový v druhé lize, ale ty střely asi mi to jde.
3: Ne asi, ale určitě to Míčkovi jde, což uznal i ještě loni trenér Baníku a teď kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.
4: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16. On to krásně trefil, takže pěkný gól.
3: Naopak střela nesedla v první velké šanci zápasu olomouckému Václavu Sejkovi. Za stavu 0-0 trefil jen břevno.
2: Ten zápas by mohl být úplně jiný, ale samozřejmě jako furt tam bylo 60 minut k tomu se jako vytvořit daleko víc šancí a daleko většího tlaku, než jsme si vytvořili, si myslím, ale tohle má být volno.
3: Litoval Václav Sejk, ale mladá a neskušená obrana Baníku s nogou a míčkem odolala a soupeře do dalších šancí nepouštěla. Podle kouče Ostravanů Romana Skuhravého hodně pomáhal defenzivní záložník Boula a brankář Jedlička.
5: Mám dneska obrovskou radost z toho, jak stopeři s Jirkou Boulou a Jedlem jak jakoby zvládli fakt takhle těžkýho soupeře, protože jako nogy s Mičusem předvedli jako podle mě, až bych řekl, jako vyspělý výkon. Jo, že vůbec nebylo vidět, že u obou je to vlastně pátý ligový jako utkání.
3: Pochválil začínající hráče Skuhravý, ale Baník ztratil v zápase 3 fotbalisty. Kohout nedohrál a vážnější zranění zlomeninu berce si způsobil útočník Něnk. A dlouhodobé může být i poranění kolene Siňavského. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to zpěvák, singer, ale taky možná herec, The Great Pretender, Freddie Mercury, no určitě jako dáma s vysavačem v jednom z klipů.
1: Počasí.
0: Za minutu bude 6:45 a za týden může být i oblačno, i polojasno, i ojedinělá přeháňka a přes noc tak nejčastěji kolem 13-14 stupňů Celsia, přes den pak kolem 23. To bude za týden vyhlídka od pátku do neděle, tak bude to také už zasloužené volno a odpočinek po prázdninách, ale už taky po prvním školním týdnu. Tak první školní den to vypadá, že to bude úterý, ano, ale hlavně, že může být přechodně zvětšená oblačnost, srážky výjimečně a přes den 20-24, ale zrovna v naší části republiky na východě, jeho východě území, klidně až 627 stupňů Celsia. Tak by mělo být v úterý. A podrobněji Olomoucký kraj dneska po ránu ještě tak kolem 15 stupňů Celsia a neděle jako taková polojasná i oblačná a až 29 stupňů na horách, 18 až 22. Vítr slabý, proměnlivý, přechodně mírný, jižní, jihozápadní. No a co třeba zítřejší den, vstup, ale ještě prázdninový vstup do nového týdne, ale už školního. Většinou oblačno, kránu pak v noci na pondělí a kránu se může i přeháňka objevit a má být 17 až 13 stupňů Celsia. A zítra ještě 23 až 27 na horách kolem 19. Očekáváme oblačno od jeho západu, přechodně během toho pondělka i zatažená obloha. Na většině území pak déšť, přeháňky, ale během odpoledne nejpozději večera zase v pondělí na ten nový školní rok, na úterek se má tedy vyčasit, přeháňky od západu zase ustávat, oblačnosti má ubývat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Kde to nahané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vsteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Snad ano, také v novém školním roce všechno snad bude fajn. A když tak to spraví ta pusa, tam to tak pěkně i znělo. Žentour z let 90. Janek Ledecký si i naposinkoval zvukové doprovody. Možná, že už to byl také zvuk předznamenávající dnešní pochoutkový rok. Po 10. hodině v dopoledním víkendovém programu Českého rozhlasu Olmouc. Tam bude řeč o tavení, tavených sýrů, taveňáků, jak vznikají, jak se taví ocel, nikoliv, ale sýry, tak to zjistíme po 10. hodině. No a už za chvilinku v nejbližších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Prý to, jak jsme případně eventuálně někteří zodpovědní či nezodpovědní při podpoře v nezaměstnanosti, anebo jak jsou zodpovědní, nezodpovědní řidiči na bíle. Už za chvilku.

0: Velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia živo.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V panáckých kasárnách v Olomouci vznikne soukromá základní škola. Ministerstvo práce chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Na Bílé Konečné vznikají nová parkovací místa a točna pro autobusy. Dnes čekáme polojasno až oblačno a maximálně 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Stavební úpravy začnou v nejbližší době v hanáckých kasárnách v centru Olomouce. Vznikne to soukromá základní škola pro více než 140 žáků. Přestavbu tento týden podpořil magistrát. Kladně se vyjádřili také hygienici a památkáři. Ti ale požadují další informace o způsobu rekonstrukce. Hanácká kasárna loni koupila společnost z Brna. Budově má kromě základní školy fungovat i divadlo. Budou zde také byty, kanceláře nebo restaurace. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
3: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
4: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
3: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podpory potvrzovala.
5: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusů na Bílé Konečné. Obec využila původní provizorní točnu, tam ale často neorganizovaně parkovali turisté. Autobusy pak měly problém s otáčením. Na místě bude nová autobusová zastávka i parkovací místa, říká nezávislý starosta Bílé Tomáš Kubačák.
6: Vznikne tady asi 22 parkovacích míst nových, které tady jakoby nebyly, které tady vzniknou nově a věřím, že to pokryje tu potřebu jak turistů, tak i místních obyvatel, tak i vlastně vlastníků nemovitostí, jakoby chat, kteří nemají v tuto chvíli kde parkovat tady v té lokalitě.
2: Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají až na třetinu minimální mzdy, letos tady zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Jednou z podmínek, kterou musí žadatelé splnit, je například to, že musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Sport. Volejbalistky Přerova první přípravný zápas na novou sezónu prohráli. Doma podlehli Ostravě 1-3. Další utkání čeká příští týden v pátek ve Štambarku. Duel s Ostravou hodnotí přerovská hráčka Adriana Kulová.
7: Bylo to naše první přátelské utkání. Zároveň nejsme kompletní, takže ještě čekáme na holky ze Slovenska. A myslím si, že ačkoliv to mělo pár chyb a nepřesností, tak na tom se dá pracovat a budeme se dál zlepšovat dalšími zápasy.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, teplot je 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumporsku v Postřelmově je částečně uzavřena ulice Hradecká. Stavební práce tady potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Na Šumpersku jsou uzavírky, ale taky tam žije malá Eliška, 9letá Eliška ze Šumperska. Má docela nelehkou chorobu. Hasiči pro ní uspořádali charitativní běh, jeho výtěžek věnují rodině pro nákladné terapie a léčbu. Podrobnosti uslyšíme mimo jiné v jednom z příspěvků Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc za ten 30. 8. Máme 5 minut po 6. a průběžně gratulujeme Vladěnkám.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Polední zvony rozhlasové, dnes například velkobystřické od Jana Křtitele. To bude v poledne, neděli co neděli, ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ovšem, olomoucké zvony k vidění a slyšení na výstavě v Bratislavě hlásalo se, prosím, v deníku v srpnu roku 1926. O jaké zvony se konkrétně jednalo, snad uslyšíme teď. V rubrice Stalo se před 100 lety od Dity.
2: Zvony na Mezinárodním dunajském veletrhu v Bratislavě vystavila technicky i odborně výtečně vybavená česká zvonárna firmy Buřil a Rys z Kuklen u Hradce Králové. Šlo konkrétně o 4 velké zvony určené pro chrám svatého Michala v Olomouci o celkové váze 6000 kilogramů. V novinách se lidé dočetli. Zvony tyto jsou vzácnou ukázkou zdatného našeho českého zvonařství nejen svojí výzdobou, ale zvláště po stránce hudební, neboť budou tvořiti nejen ladný souzvuk mezi sebou, nýbrž jsou harmonicky sladěny s ostatními četnými zvony olomouckých věží, takže po jich zavěšení bude se moravská metropole moci honositi vzácným koncertem zvonovým. Z novin se čtenáři také dozvěděli, že slavnost svěcení zvonů se bude konat 28. září 1926.

0: Město bylo zbudováno, prosím, na bázi rock and roll. We build the city on rock and roll. Počasí. A toto jsou zase informace postavené na zdrojích z Českého hydrometeorologického ústavu a v 6.15 informace vyladěné pro Olomoucký kraj. Ještě potvrdíme i přímo z meteorology, tedy od zdroje. Teploty po ránu kolem 15 stupňů Celsia. Přes den, dneska ještě neděle, v našem kraji 25 až 29 stupňů Celsiových. Polojasno, ale i možnost oblačné oblohy. Neboť už v noci na zítra, možná během pondělka především, z počátku dne, nebo tak do první půly, do dvou třetin možná, oblačnost, zatažená obloha v to pondělí, na většině území déšť, přeháňky a 23 až 27 stupňů Celsia, ale už během odpoledne nejpozději k večeru v pondělí se má zase vyčasit. No a pak teploty tak do těch 25 stupňů Celsia a hlavně docela příjemný, moc hezký ten první školní den, úterní.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině v pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ještě s kým na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopul Číci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Bravlík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: 19. nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Hasiči, policisté, záchranáři, ale také další stovky účastníků uchazečů běželi v sobotu v Šumperku pro Elišku s onemocněním mozku. Výtěžek charitativního závodu věnují rodině na léčbu Elišky. Tu totiž nehradí pojišťovna. Eliška přitom po terapiích dělá pokroky.
1: Jo, jdu se zaregistrovat na závod a poběžím.
2: Eva ze Šumperka je běžkyně a registruje se na 10-kilometrovou trať. Stejně jako dalších téměř 400 lidí běží pro Elišku.
1: Určitě je to motivace, vždycky je to hezký, když to má nějaký jako charitativní takovej charakter, ten závod nebo jakákoliv akce.
3: 3, 2, 1, start!
2: U startu stojí i rodina Dorňáková. Právě jejich dceři Elišce organizátoři věnují všechny peníze.
4: Náš příběh s Eliškou začal v dubnu roku 2017, kdy nám zavolali z krajského úřadu, že mají pro nás miminko, které by mohlo jít do adopce a jestli se chceme na něj přijet podívat a seznámit se s jeho anamnézou.
2: Vypráví Pavlína Dorňáková. Přesnou diagnózu tehdy rodina nevěděla.
4: Když se narodila, tak neplakala, byla hypotonická. Bledá a slaboučce dýchala, takže lékaři dali okamžitě do inkubátoru na kyslík. No a postupně s ní dělali testy.
2: Lékaři nakonec Elišce diagnostikovali atrofii mozku. V 9 letech je tak mentálně na úrovni ročního dítěte.
4: Nemluví, je na plenách, nejí sama. Musíme ji pořád vodit za ruku v terénu, protože ona nemá prostorový vidění.
2: Podle Pavlíny Dorňákové Elišce velmi pomáhá terapie kmenovými buňkami a také neurorehabilitace. Léčbu ale rodina musí hradit sama.
4: Pojišťovna to terapie nehradí, to si všechno musíme hradit sami s pomocí dárců.
2: Lékaři podle rodiny zatím nedokáží říct, jaké pokroky Eliška ještě může udělat.
4: Naším cílem, naším snem je, aby Eliška byla aspoň v základech samostatná. Aby se sama najedla, aby nebyla na plenách, aby se dokázala sama třeba vysprchovat, aby nám dokázala něco říct, co jí bolí nebo co potřebuje.
2: I proto je hasič a tatínek Elišky Miroslav Dorňák vděčný kolegům ze Šumperského hasičského sboru za podporu.
5: No tak já si myslím, že jsou úžasní, že se do něčeho takového pustili. A nejenom proto, že to vyplývá z toho povolání, který mají, že si vybrali pomáhat lidem, ale to prostě musí člověk tak nastavený a za mě velký dík jim. A za všechny, kterým pomohli a pomůžou dál.
2: Šumperští hasiči akci pořádají už po čtvrté, připomíná její organizátor Jaroslav Hýbl.
6: Veškerý výtěžek jde právě vždycky na to dítě, které my vybereme. To dítě vybíráme tady, se snažíme z regionu Šumperk, aby to bylo blízko k nám.
2: Přispět Elišce můžou lidé na transparentní účet. Jeho číslo najdou na webu akce Běhej s integrovaným záchranným systémem. Ze Šumperka Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: na zout modré semišky jako Elvis v Memphisu, tak to zpívala potom Cher, co by poctu, Walking in Memphis. 30. srpna, dobré ráno přejeme, za chvilinku budeme rekonstruovat a přesidlovat se v rámci Krajského úřadu práce v Olomouci, jenom kousek Vejdovského na kosmonautů, no a teď další rekonstrukce a také sport nejen v Brně. Gabriela Adámková.
1: Dobré ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Přerov nechá v příštím roce opravit sídliště ve Dvořákově ulici. Zaplatí za to zhruba 24 milionů korun. Obyvatelé dostanou nové cesty, chodníky, parkovací místa, lampy i novou zeleň. Potvrdila to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Hráz brněnské přehrady čeká rozsáhlá rekonstrukce za téměř 50 milionů korun. Povodí Moravy dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí novou konstrukcí. Úplná uzavírka začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku. Chrám svatého Bartoloměje v Zábřehu dnes otevře veřejnosti běžně nepřístupná místa, a to při komentované prohlídce tamních varhan. Začne ve 13 hodin. Podle mluvčí Zábřehu Lucie Mahdalové zájemci si budou moci na varhany i zahrát. Islandská vláda dnes oznámí výsledky referenda. Obyvatelé v něm do půlnoci hlasovali o tom, jestli má země obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Podle prvních výsledků zatím těsně převládá hlas pro odmítnutí jednání. Konečné výsledky referenda mají být kolem poledne. Za sportu fotbalisté Olomouce v 6. kole první ligy prohráli na Baníku 0-1 a v tabulce klesli na 5. místo. Nováček Artis Brno zdolal Pardubice 2-1 a další brněnský tým Zbrojovka porazil Zlín 3-2. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou je zúžena na jeden jízdní pruh. Kvůli stavebním pracím omezení potrvá do 20. září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Přejeme dobré ráno, před chvilinkou pan Mišík, písnička jednu a hned na to navázalo také piano od písničky od Cher. Teď zdánlivě podobné kousky z 80. let. Tohle je náš hráč. Kapela Turbo. A za chvilinku ještě pro srovnání třeba The Final Countdown. Trošku podobný Europe. Také kladivo Valdemara Matušky bude a rekonstrukce a stěhování Krajského úřadu práce za chvilku.

0: tedy kladivo, trochu rekonstrukcí, prací a pak ještě velké stěhování. Pracovníci a klienti Olomouckého úřadu práce získají na podzim modernější zázemí. Pobočka úřadu se totiž po letech přestěhuje ze zavedených, ale nevyhovujících prostor v ulici Vejdovského, nedaleko nádraží vlakového, na kousíček třídu kosmonautů nedaleko vlakového nádraží. Investice do nového sídla krajského úřadu práce vyjde zhruba na 324 milionů korun.
1: Jak hodnotíte tady tu budovu? Jak se vám tady líbí?
2: Hrozná.
1: V jakém směru? Nebo co se vám tady líbí?
2: Stará je. No.
1: Paní Ivana, klientka Olomouckého úřadu práce, čeká, až přijde na řadu na chodbě budovy v ulici Vejdovského.
2: Nejsou výtahy, když potřebujete nahoru, tak není výtah. A chodí tady hodně maminek s kočárkama. No a není tady nic třeba pro děti, tady kolikrát se čeká 2 hodiny, 3. Ale s těma dětima to je někdy těžké. No.
1: Její slova potvrzuje i další klientka Jana.
3: No, je to problém, protože kočárky musí zůstat dole, tím pádem maminky, já už teda kočárek nemám, ale maminky ostatní musí vzít miminko a třeba do 3. patra s ním šlapat, tak je to pak blbý.
1: Úřad práce je ve více než 50 let staré budově v pronájmu a proto do ní nemůže investovat, vysvětluje ředitel krajské pobočky Vlastimil Přidal.
4: Ta budova není zateplená, nemáme tady ani žádné venkovní stínění, není tady ani žádná vzduchotechnika nebo klimatizace. Takže to snižuje opravdu, snižuje ten standard a ty možnosti, které tahle budova prostě pro nás má.
1: O několik set metrů dál na třídě kosmonautů už ale dělníci dokončují rekonstrukci a dostavbu nového sídla úřadu práce. Budovu mi ukazuje vedoucí projektu Michal Kotouč.
5: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního podzemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
1: Chodbu s výtahem nebo třeba nové přepážky sledujeme s ředitelem úřadu Vlastimilem Přidalem.
4: Stojíme teďka ve vstupní hale hlavního vchodu nové budovy úřadu práce, kde máme přepážkové pracoviště, kde by mělo dojít k odbavování největšího jako množství a počtu klientů. A co se týká těch prací, které aktuálně probíhají, tak my bychom celou tu budovu měli dokončit do konce srpna, to znamená, jsme opravdu ve finální fázi.
1: Zhruba 300 úředníků se sem přestěhuje zřejmě v listopadu. Úřad kvůli tomu asi bude muset být na několik dní dočasně uzavřený. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Europe ze Skandinávie The Final Countdown. 6 hodin skoro 46 minut.
1: Počasí.
0: Čas zavolat do regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a zodpovědět otázky stran dneška, noci, zítřka a vlastně už také vstupu do prvního školního týdne, ale ještě zítra prázdniny a taky dneška. Užijeme si je a užijeme si taky krásného, doufám, léta pestrého a předpovědi počasí s Evou Richtarikovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to ráno vypadá v olomouckém regionu a jak se to vyvine?
2: Tak nyní máme oblačnosti opět málo, i když ráno bylo přechodně i oblačno a teploty se pohybují kolem 13, ale někde až spadly až k 8 stupňům Celsia. No a během dne očekáváme, že bude polojasno, jen přechodně zvětšená oblačnost. Teploty vystoupají ještě na letní hodnoty na 25 až 29 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni a vítr pované slabý proměnlivý, během dne se přechodně trochu rozfouká na mírný jižní jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Toť k dnešku a pak tedy vstup do toho týdne, ale zítra ještě prázdninového 31. srpnového dne.
2: Zítra nás bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, v noci očekáváme většinou oblačno, ale k ránu už se může objevit i první přeháňka nebo déšť. Teploty budou během noci klesat na 17 až 13 stupňů Celsia, vítr se uklidní a bude jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během toho zítřka bude více oblačností, zpočátku oblačno, ale od jeho západu přechodně až zataženo a na většině území očekáváme déšť nebo přeháňky, lokálně to mohou být i bouřky. Během odpoledne pak budou srážky od západu opět ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. A teploty budou o něco nižší než dnes, ale stále letní 23 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 18 stupňů a vítr pované slabý, proměnlivý nebo jihozápadní. Během dne se přechodně změní až na severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Pestré, pro každého něco a ještě stále prázdninové počasí. Moc děkujeme, hezké dny, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
4: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely neskledil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

zůstane, ještě chvilinku zůstane léto a vlastně i za týden, když jsme tady měli předpověď počasí na nejbližší hodiny a den, tak já myslím, že tam bude klidně k 26 stupňům, tu obláček, jako dneska při tom východu, červánkové, letní, vycházející slunce. No a tohle byla písnička ještě, aby zůstalo léto. A kdo by, jaksi mimo sezónu, tu úplně nejhlavnější, vyhledával třeba jich Evropy, Chorvatsko, Balkán, anebo potom svět i Turecko, i Egypt se hodí a třeba i druhá strana zeměkoule. Pro toho tady bude ještě ve čtvrtek, to bude oficiálně 3. září, opět naživo, živě, v premiéře, kontaktně s možností položit opět dotazy naživo v našem vysílání ve čtvrtek po 10. Cestovatelská cestovní poradna a patika. Cestovní medicína a nejenom vakcíny na cesty. Tady budou ve čtvrtek po 10. dopoledne.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ve Valpené plánují vybudovat opatření na zadržování vody v lesích. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Dnes má být polojasno až oblačno, naměříme až 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Valpená na Jesenicku chystá opatření, která pomůžou zadržet vodu v krajině. Vedení obce kvůli tomu začalo jednat s majiteli okolních lesů. Hlavním důvodem chystaných opatření jsou zkušenosti z předloňských povodní, říká starosta Valpené Leoš Hanek z hnutí TOP 09.
3: Rozhodli jsme se, protože máme bohužel bohaté zkušenosti s povodněma. V tuto chvíli jednáme s majoritním majitelem lesů, tak abychom v podstatě mohli vyhodnotit, které opatření bude pro ně nejvhodnější a na které vlastně oni jsou schopni přistoupit. Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
2: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že schodek bude vyšší než letos, zůstane ale pod částkou 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné.
4: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
2: Na státních hradech, zámcích a dalších památkách je dnes možné navštívit některé prohlídkové okruhy zdarma. Návštěvníci se ale prohlídku musí dopředu zarezervovat v online systému jednotlivých památek. Do akce se zapojila většina areálu. Jsou to nejen hrady a zámky, ale také hospitály, kláštery, zahrady nebo technické památky. Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 734, oznámil do tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných jsou stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň už požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí.
1: Sport.
2: Sigma Olomouc v 6. kole fotbalové ligy prohrála na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Jediný gól zápasu vstřelil v nastaveném čase prvního poločasu obránce Míček. Trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal viděl v situaci nedůraz svých obránců, ale také povedenou střelu.
5: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, že jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16. On to krásně trefil, takže pěkný gól.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, teplot je 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Jeseníku je uzavřena ulice Fučíková. Stavební práce to potrvají do poloviny listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kadlátky, švestky, jak chcete, ale když se obírají, i když se sklízejí, češou, tak zní pěkně třeba písnička z Valašska trnkobraní. Trnkobraní a na trnky se asi především vydáme také dosadu pod Helvštýnem v jedné z reportáží Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. To bude za pár minut a v pořadí další už bude připraven také do kombajnu a do polí vjet stréček křoval. To bude ovšem po půl osmé a budou tu prý také srovnání dříve a dnes, tehdy a nyní. Takové kombajnérství v 50. letech, tedy žádná lehunká záležitost. Teď hrajeme Miroš Birku anebo Václava Neckáře.

0: Říjen, listopad, 3- až 4leté, mnohaleté a opatrně očistíme od hlíny, omyjeme, připravíme k sušení nebo dalšímu zpracování, tak se prý sklízí lékořice. No a teď kadlátky nebo švestky. Sady pod středověkým Helštýnem jsou v těchto dnech plné brigádníků i brigádnic. Tamní zemědělské družstvo v údolí Moravské brány pěstuje ovoce desítky let. Teď aktuálně sklízejí právě švestky či kadlátky či trnky. Trnkobrání probíhá, úroda prý bude průměrná i přes jarní mrazy a suché léto.
1: Švestkovým sadem projíždí traktor a za sebou táhne třepačku a sběračku ovoce. Zařízení obsluhuje 6 brigádníků.
2: Se natahují ty plachty, jo, na ten navíjak, ten stroj si je navine s tím ovocem a tady vlastně dozadu potom se nosí bedínky a ti to odnáší na vlečku potom, no.
1: Denně tady sklidí i 14 tun švestek, říká mi Lucie Maléřová, vedoucí sadů Agrochovu Jezernice. Pěstují je na téměř 40 hektarech.
3: Jako nejsme pod průměrem, za což jsem ráda, čekala jsem to horší, tím jak byly na jaře ty mrazy, tak to vypadalo tak jako docela strašidelně. Co nás postihlo na těch mrazech nejvíc, tak letos to odnesly višně.
1: My jsme teďka ve skladovací hale v Loučce u Lipníka nad Bečvou, těch velkých boxů se švestkami. Ano. Je tady spousta.
3: Teď třepeme top tasty.
2: Třepat budeme asi celý týden ten top taste, pak se bude najíždět na Stanleye a na Hanitu Hagan.
1: Přijíždí sem lidi opravdu, kteří si jedou jen pro pár kilo, i velcí odběratele.
2: Tady to mám zvážené,
4: dobře.
5: Tak mám to tam házet?
4: Ilona Braunerová. Já vždycky akorát na frgále, že aby bylo jako to povidlo, pak to rozdám stejně.
5: Jsou krásný.
1: Daleko větší množství švestek si odveze Pavel z Uherského Hradiště. Na paletách je nakládá do dodávky.
6: Zase to tak daleko není. Já vozím třeba i ze Slovenska, si někdy koupím. Je to pro vlastní spotřebu.
7: Kolik jste toho bral?
6: 1200 kilo. Budeme pálit. Ano, jenom na slivovici. Pro rodinu je to.
1: Úroda švestek u profesionálních ovocnářů v Česku letos klesne ve srovnání s loňskem o 35 až 40% na zhruba 5000 tun, odhaduje Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Můžou za to podle něj jarní mrazy a nedostatek srážek v létě. Ještě nižší výnosy očekává u dalšího ovoce.
8: Předpoklad letošní sklizně je zhruba poloviční. Jsou některé druhy, které na tom jsou nebo byly hůře. Nesklidili jsme ani polovinu u třešní, u jablek to bude možná sotva polovina. U některých druhů je situace o něco lepší. Vychází celkem zatím dobře úroda rybízu.
1: Mrazy v Česku podle Ludvíka letos postihly především sadaře ve východních Čechách a na severní Moravě. Pokles úrody teď vyhodnocují škodní komise. Spředovská Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zvesela prázdninově a letně, ale vlastně celoročně a univerzálně vždycky s Boniem. 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A někde už třeba mají i 17 stupňů, ale někde jenom kolem 10. Pomalu, pomalinku, ale jistě se pak prý máme dostat a sjednotit na 25 až 29 na horách, tak kolem 20 stupňů Celsia v odpoledních maximech. A polojasno i oblačno. V noci oblačno k ránu už spíše lokální ojedinělá přehánka a 17 až 13 stupňů Celsia a zítra v olomouckém regionu, aby byla pestrost, očekáváme zpočátku ještě to oblačno, ale od jeho západu během pondělka, poslední prázdninový den, přechodně zatažená obloha a na většině území s deštěm, přehánkou lokálně bouřkou. Během odpoledne nejpozději večera pak, ale v pondělí srážky mají od západu opět ustávat, oblačnosti má ubývat, teplot ještě 23 až 27 stupňů Celsia. A pak se zase tedy vyjasní a první školní den s teplotami tak 25 stupňů Celsia, asi jako většina nebo zbytek toho prvního školního týdne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

na ostříno, že je to někdy v partnerských vztazích. Kdo začne dřív, tak může dokonce i čerpat. Studenti, kteří mají potomka, mohou od září požádat o novou státní podporu, nový typ, nový příspěvek od České republiky. Takže když do toho šlápli dříve, tak pokud mají potomka, tak mohou víc ve zprávách. No a jestli pak to stihnou třeba tak koncem roku 2027 s novým otevřením nové školy či školičky v Olomouci, v reprezentativních masivních prostorách, to taky zkusíme vysondovat, zjistit. Mnozí tuší, mluvíme o tom vlastně po celý víkend. Příprava nových školských prostor a zbrusu nové školičky. Také u toho se zastavíme, co by u jednoho z témat. Zpráv o 7:30, teď je 7:00, skoro 23.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: samozřejmě všechně popových dechových nástrojů. No a tady ta Tika Rama se svým slavným hitem. A teď také čerstvé krátké zprávy. Gabriela Adámková.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stavební úpravy začnou v nejbližší době v Hanáckých kasárnách v centru Olomouce. Vznikne to soukromá základní škola pro více než 140 žáků. Přestavbu tento týden podpořil magistrát, kladně se vyjádřili také hygienici a památkáři. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80. Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusů na Bílé Konečné. Obec využila původní provizorní točnu, tam ale často neorganizovaně parkovali turisté. Autobusy pak měly problém s otáčením. Na místě bude nová autobusová zastávka i parkovací místa. Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají až na třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Ze sportu závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. Představí se Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Dohromady si úvodní kolo v New Yorku zahraje 17 českých zástupců. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Litovli v ulici Svatopluková pokračují opravy vodovodu. Částečná uzavírka potrvá do poloviny prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Jana Kalouska z 90. let a taky jeden hit Jitky Zelenkové. Tady teď pro vás máme taky 2,5 minuty po 7:30. No a pak Žňa, Kombajne a Dopola. Pak na nedělo Žňa a Kombajnerství. Tehda a dnesky.

0: si co říct a zpívat. Jitka Zelenková, no a pan Pávek ve vesničce mé střediskové řekl Otíkovi dožní. Na současné žně je radost pohledět do polí podle strečka Křopala, vyjedou obrovské kombajny, neúprosně ukrají do zdrálých lánů. Dnešní kombajnéři v klimatizovaném prostředí, ale občas musí vyskočit, že přesto uvádějí samozřejmě velký kus užitečné práce. Dříve si zemědělci užili tedy pořádné dřiny. Streček Křopal vzpomíná a srovnává.
1: Mladí lidi si těžko dovedou představit, jak vypadala žňa v 50. letech, kdy nebyly ty vymoženosti, co jsou dnes. Moji rodiče, soukromě hospodařící rolníci, stoupili do dorostva až na nátlak tehdejšího aparátu v 60. roku, tož si žňa svého mládí moc dobře pamatuju. Chodili jsme už co by děcka s žencama na pole. Velice jsem obdivoval všechny ty stréce, jak uměle si s těma loňákama. Kose svištěly a zlatý klasy padaly k zemi jak podťaty. Také jsem rád pozoroval, jak se kose brosí, jak se rychle míhá ten brosek v pantátové roce a jaký to vydává pěkný zvuky. Slonko svítilo, skřívan nad hlavama zpíval, byla potřeba každá roka. To jsme také dostali jednoduchou prácu. Prostírat obřísla paňmámám, co odebírali obilí a také sbírat klásky. Ale to mě moc nebavilo. Nejradši jsem honil vyplašený meše po polo. Tatinek si pořídili lopaťák. To už byla moderní technika. Lopaťák tahla pára koní a rachotil jak skutečná mašina. Zabral pokos tak půl druhého metra a veliký dřevěný lopaty házely obilí pěkně na pokládky, kterou už pak jenom stačilo svázat do obřísel. Největší radost jsem měl, když mě tatinek na chvíli posadili na hřbet našeho koně. Přepadal jsem si jak staré hospodář. Také nás děcka posílali do kaplečky, co je na dědině u kostela a pod ní o studňa se studenou vodou jak křen. Pumpovali jsme ho do hliněné nádoby, plucár se jí říkalo. Všetci na polou na vodu čekali, slonko praželo, bylo potřeba zahnat žížeň. Jednou po cestě s vodou jsme s bratrem Františkem dělali všelijaký voloviny. Plucár měl dvě ošeska, a my jsme s ním hompali jak s malým děskem, až z ničeho nic se nám zrok vesmekl, práskl na cesto a rozletěl se na sto kousků. Vodo vypila vyschlá polnička, no a my jsme šli na pole s bečem. Čekali jsme bořko. Tatinek celé opocené, když vyzeli, jak natahujeme gede, okázali bílý zoby a povídají, a tož co, tak dlouho se chodí se žbánem pro vodo, až se ocho otrhne, anebo se zande pro pivo. A od toho dňa jsme chodili pro vodu s velikou konvičkou. Ta se aspoň nerozbije.
0: Na to, jak probíhaly žně v letech, zejména 50. v minulosti, vzpomínají možná někteří a hlavně Matěj Křopalu napsal, namluvil Jiří Vrba, dramaturg Jan Culovský a technická spolupráce Zdeněk Prchlík, režie Tomáš Soldán. No a školákům a školačkám dneska kolem 14:30 popřeje Matěj šťastné návrat do školy.

0: prosím, stělesněná energie i do dnešního rána, možná do celého školního roku.
1: Počasí.
0: Už máme 7.48 a už, no, ještě je 30.8. Takhle, ve středu prý na východě republiky může být 25 stupňů Celsia, na západě klidně tak do 23, oblačno, to už bude druhý školní den, čtvrtek tak do 24 prý všude, od pátku do neděle za týden zatím nejzaší trošku jistý výhled 21 až 26, tedy postupné, lehké oteplování a může tam být polojasno i oblačno. A pojďme se podívat na to, a co se asi soustředí pohledy na úterý 1. září 2026 a tady hlásíme ještě 22 až 26 stupňů Celsia. Noc skoro jasná nebo jasná, může být k ránu mlhavo, během dne pak polojasno, přechodně i oblačno, takže zase pestré, ale ještě docela teplo, ještě docela léto. Dneska je větší léto, 25 až 29 stupňů Celsia, polojasno nebo oblačno. No a zítra ještě také léto a prázdniny na plné pecky a obrátky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: ani v dolky, ani v dolečky a už vůbec ne placky, i když třeba smažené na sucho se nedoporučuje sušiti, uchovávati a jak si ponechávat si pro sebe na lepší časy či na horší časy někde pod cíchami, pod peřinou. O tom mimochodem uslyšíme víc mezi 10. a 11. Zpěvák Bohuš Josef, nedávný host v Olomouci na náměstí, prý něco takového zažil. A fotbalisté Baníku Ostrava ti slavili, zastavili totiž Sigmu Olomouc. Ta dosud třikrát za sebou teď zvítězila a střílela góly, tentokrát ovšem Sigma vyšla na prázdno, jak střelecky, tak i bodově, protože Baník Ostrava doma vyhrál 1-0. Jediný gól dal v nastaveném čase prvního poločasu obránce Jiří Míček a byl to opravdu úspěšný míč.
1: Byl tam faulován teď Kohut před pokutovým územím, Baníkovci dostali výhodu a je to gól! Je to gól, je to Míček! Tak je to první ligový gól pro tohoto mladého stopera.
2: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám mít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
3: Vysvětlil 19-letý Jiří Míček, že podporu ofenzivy má v krvi a to, že hrál teprve pátý ligový zápas v jeho odvaze, nehraje roli. A o jakém prvním ligovém gólu snil, právě o takové povedené ráně?
2: Spíš jsem si myslel, že to bude nějaká jednoduchá dorážka, jak třeba můj první ligový v druhé lize, ale ty střely asi mi to jde.
3: Ne asi, ale určitě to Míčkovi jde, což uznal i ještě loni trenér Baníku a teď kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.
4: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, že jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16. On to krásně trefil, takže pěkný gol.
3: Naopak střela nesedla v první velké šanci zápasu olomouckému Václavu Sejkovi. Za stavu 0-0 trefil jen Břevno.
2: Ten zápas by mohl být úplně jiný, ale samozřejmě jako furt tam bylo 60 minut, k tomu se jako vytvořit daleko víc šancí a daleko většího tlaku, než jsme si vytvořili, si myslím, ale tohle má být volno.
3: Litoval Václav Sejk, ale mladá a neskušená obrana Baníku s nogou a míčkem odolala a soupeře do dalších šancí nepouštěla. Podle kouče Ostravanů Romana Skuhravého hodně pomáhal defenzivní záložník Boula a brankář Jedlička.
5: Mám dneska obrovskou radost z toho, jak stopeři s Jirkou Boulou a Jedlem jakoby zvládli fakt takhle těžkýho soupeře, protože jako nogy z míču jsem předvedli jako podle mě, až bych řekl, jako vyspělý výkon, jo, že vůbec nebylo vidět, že u obou je to vlastně pátý ligový jako utkání.
3: Pochválil začínající hráče Skuhravý, ale Baník ztratil v zápase 3 fotbalisty. Kohout nedohrál a vážnější zranění zlomeninu berce si způsobil útočník Něnk a dlouhodobé může být i poranění kolene Siňavského. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nový úřad práce v Olomouci je hotový, stěhování úředníků začne za 2 měsíce. Dvorky a zahrady v centru Litovle se dnes otevřou návštěvníkům. Kajakář Josef Dostál půjde finále mistrovství světa na 500. Dnešní počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Velké stěhování zaměstnanců úřadu práce v Olomouci má začít v listopadu. Pobočka bude zřejmě několik dní uzavřená, řekl to krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Zhruba 300 úředníků se přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů, které přišlo na více než 320 milionů korun. Přestavba byla náročná, říká vedoucí projektu Michal Kotouč.
4: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního podzemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
3: Běžně nepřístupné dvorky a zahrady v centru Litovle se dnes otevřou návštěvníkům. Odpoledne se tam v Palackého ulici a okolí bude konat tradiční akce nazvaná Otevřeme dvorky. Program začne v 15 hodin a nabídne výstavu historických fotografií, hudbu, výtvarné dílny nebo i projížďky na loďce, říká Zuzana Strakošová z pořádajícího spolku na Pavlínce.
5: Letos třeba budou moci jet loďkou po mlýnském náhonu, po kterém se normálně nejezdí, a vidět mlýn a zahrady a
3: Ze Zlína do slovenského Trenčína začne od dneška jezdit nová přímá autobusová linka. Pojede v obou směrech 4x denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích. Celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje. Švýcarská policie zasahuje u střelby do davu ve městě Aarau na severu země, píše o tom švýcarský rozhlas. Podle něj se střílelo před 3 hodinou ráno na tamním dostihovém závodišti, kde byla noční taneční akce. Počty zraněných a případných obětí zatím nejsou známé. Policie oblast uzavřela a po neznámém pachateli nebo pachatelích pátrá. V rozsáhlé operaci zasahují také záchranáři a armádní vrtulník. Sport. Na mistrovství světa rychlostních kanoistů pojede kajakář Josef Dostál finálový závod na 500. Na šampionátu v polské Poznani je to pro něj jediná disciplína. Jeho příprava ale není čistě sportovní.
6: Ráno budu inhalovat slanou vodu, abych se zbavil kašle. Potom projde několik průplachů dutin na to, abych mohl dýchat a nevykašlával obrovský cucky, což je velice nepříjemný před tím startem a myslím si, že to je jako důvod, proč se mi nejezdí úplně dobře.
3: O medaile pojedou kajakáři na 500 v 10 hodin a 4 minuty. V finále čeká také debl kajak Jakub Špicer, Daniel Havel. Závod začne v 10.54.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Úplně uzavřena je silnice mezi Prostějovem a obcí Vrbátky kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do června příštího roku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Děje maturity. S učebnicemi jsme měli takovou brožovanou, myslím, že do modra, tak 6. třída a 14. století. V prostorách Olomouckého hradu byl v srpnu roku 1306 zabit poslední Přemyslovec Václav III. Tak to jsme se zopakovali ještě, než začne školní rok, než zazvoní a než paní učitelka zkontroluje znalosti v prověrce z předchozího ročníku, třeba v 7. třídě. No a za hodinku si to všechno zopakujeme. A jak to vlastně bylo? Co se aspoň trošku ví a zná na akademické historické půdě. Jak to bylo doopravdy v tom 14. století, zjistíme za hodinu v pořadu přímo z místa, ano, přímo z toho místa z Václavského návrší či náměstíčka v Olomouci. No a teď budeme hrát třeba kapelu Elán, ovšem z 80. 90. let 20. století a pak taky zazpomínáme na někdejší největší hity Jany Kratochvílové 70. 80. léta.

0: učebnice je pisu, ať už brožovaná, modrá, ze šesté, nebo jak to vyšlo u vás ve vaší generaci, z kterékoliv třídy, a Přemyslovci. 14. století za hodinku, pořadu přímo z místa, teď v 8.12. 38.2026. Také to, co ovšem v učebnicích podle všeho a podle Martina Písaříka nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto naplno, zpočátku polojasno, pak i oblačno, pestro a teplo. Dneska 25 až 29, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. A pak noc 17 až 13 stupňů Celsia, na horách kolem 13. A většinou oblačno, k ránu i přeháníka, neboť zítra zpočátku ještě pondělí oblačné, od jeho západu přechodně zatažené, na většině území pak déšť, přeháňka lokálně bouřka. Během odpoledne, nejpozději k večeru, pak během toho pondělka srážky od západu budou ustávat, oblačnosti bude ubývat. Teploty ještě u nás v kraji, ale 23 až 27 stupňů Celsia. A pak se vyčasí a bude tak do 25 stupňů Celsia na 1. září v úterý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. Jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
3: Blíží se začátek nového školního roku. Se snělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci. Což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: píseň Do nebe se propadám kapely Krištof
1: 8.21. Stalo se před 100 lety.
0: Jsme zvyklí, nedělní poledne a pak ještě samozřejmě vždycky ve svátky. Lemu je označuje časové znamení, ovšem speciálně u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc polední souzvuk zvonů. Dneska třeba nedaleko Olomouce z Velké Bystřice od svatého Jana Křtitele. Olomoucké zvony k vidění, snad i k slyšení, možná k naťuknutí, byly na výstavě v Bratislavě, hlásali redaktoři deníků v srpnu před 100 lety. O které zvony se konkrétně jednalo a další okolnosti zjistíme s Ditou Vojnarovou. Čteme z novin starých 100 let.
2: Zvony na mezinárodním dunajském veletrhu v Bratislavě vystavila technicky i odborně výtečně vybavená česká zvonárna firmy Buřil a Rys z Kuklen u Hradce Králové. Šlo konkrétně o 4 velké zvony určené pro chrám svatého Michala v Olomouci o celkové váze 6000 kilogramů. V novinách se lidé dočetli. Zvony tyto jsou vzácnou ukázkou zdatného našeho českého zvonařství nejen svojí výzdobou, ale zvláště po stránce hudební, neboť budou tvořiti nejen ladný souzvuk mezi sebou, nýbrž jsou harmonicky sladěny s ostatními četnými zvony olomouckých věží, takže po jich zavěšení bude se moravská metropole moci honositi vzácným koncertem zvonovým. Z novin se čtenáři také dozvěděli, že slavnostní svěcení zvonů se bude konat 28. září 1926.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radim.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Nabízíme krátké hraní zprávy s datem 38. Správný čas a pak 2 minuty informací. Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Lápena na Jesenicku chystá opatření, která pomůžou zadržet vodu v krajině. Vedení obce kvůli tomu začalo jednat s majiteli okolních lesů. Hlavním důvodem chystaných opatření jsou zkušenosti z předloňských povodní, řekl starosta Lápene Leoš Hanek z hnutí TOP 09. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho šéfka Alena Šlerová za ANO řekla, že letos bude schodek vyšší než minulý rok, ale zůstane pod hranicí 400 miliard korun. Zvyšování deficitu odůvodňuje například tím, že finance převzala po svém předchůdci. Na státních hradech, zámcích a dalších památkách je dnes možné navštívit některé prohlídkové okruhy zdarma. Návštěvníci se ale prohlídku musí dopředu zarezervovat v online systému jednotlivých památek. Do akce se zapojila většina areálů. Islanďané pravděpodobně odmítli obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Vyplývá to z dosud sečtených hlasů a predikcí islandského veřejnoprávního média RÚV. Výsledek je ale extrémně těsný. Ze sportu česká veslařská dvojice Pavlína Flamíková a Jakub Podrazil postoupila na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále v nové disciplíně dvojsky v mixů. Čeští reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále je čeká dnes krátce před 10:30. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nehodu máme hlášenou na Jesenicku na silnici 60 u obce Žulová. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Robert Křesťan za pár hodin dneska po 6:30 živě na koncertě s Českým rozhlasem Olomouc a teď také třeba s Rangers jako výpomoc.

0: Ještě jedny rybářské historky, ještě jedna rybářská historka tady bude před 9:00, teď je 8:37 a máme 38. ano, prázdninové vysílání spěje do finiše, ale to nejlepší nakonec, takže určitě ty nejlepší rybářské historky dneska za pár minut. No a teď dobře, že posloucháte, hasiči, policisté, záchranáři, také další stovky účastníků, dobrovolníků, dobrodinců, dárců běželi v sobotu v Šumperku pro Elišku s onemocněním mozku. Výtěžek charitativního běhu závodu věnují rodině na Eliščinu léčbu. Tu nehradí pojišťovna, ale Eliška po terapiích zdá se dělá pokroky.
1: Jo, jdu se zaregistrovat na závod a poběžím.
2: Eva ze Šumperka je běžkyně a registruje se na 10-kilometrovou trať. Stejně jako dalších téměř 400 lidí běží pro Elišku.
1: Určitě je to motivace, vždycky je to hezký, když to má nějaký jako charitativní takovej charakter, ten závod nebo jakákoliv akce.
3: 3, 2, 1, start!
2: U startu stojí i rodina Dorňákova. Právě jejich dceři Elišce organizátoři věnují všechny peníze.
4: Náš příběh s Eliškou začal v dubnu roku 2017, kdy nám zavolali z krajského úřadu, že mají pro nás miminko, které by mohlo jít do adopce a jestli se chceme na něj přijet podívat a seznámit se s jeho anamnézou.
2: Vypráví Pavlína Dorňáková. Přesnou diagnózu tehdy rodina nevěděla.
4: Když se narodila, tak neplakala, byla hypotonická. Bledá a slaboučce dýchala, takže lékaři dali okamžitě do inkubátoru na kyslík. No a postupně s ní dělali testy.
2: Lékaři nakonec Elišce diagnostikovali atrofii mozku. V 9 letech je tak mentálně na úrovni ročního dítěte.
4: Nemluví, je na plenách, nejí sama. Musíme ji pořád vodit za ruku v terénu, protože ona nemá prostorový vidění.
2: Podle Pavlíny Dorňákové Elišce velmi pomáhá terapie kmenovými buňkami a také neurorehabilitace. Léčbu ale rodina musí hradit sama.
4: Pojišťovna to terapie nehradí, to si všechno musíme hradit sami s pomocí dárců.
2: Lékaři podle rodiny zatím nedokáží říct, jaké pokroky Eliška ještě může udělat.
4: Naším cílem, naším snem je, aby Eliška byla aspoň v základech samostatná. Aby se sama najedla, aby nebyla na plenách, aby se dokázala sama třeba vysprchovat, aby nám dokázala něco říct, co jí bolí nebo co potřebuje.
2: I proto je hasič a tatínek Elišky Miroslav Dorňák vděčný kolegům ze Šumperského hasičského sboru za podporu.
5: No tak já si myslím, že jsou úžasní, že se do něčeho takového pustili. A nejenom proto, že to vyplývá z toho povolání, který mají, že si vybrali pomáhat lidem, ale to prostě musí člověk tak nastavený a za mě velký dík jim. A za všechny, kterým pomohli a pomůžou dál.
2: Šumperští hasiči akci pořádají už po čtvrté, připomíná její organizátor Jaroslav Hýbl.
6: Veškerý výtěžek jde právě vždycky na to dítě, které my vybereme. To dítě vybíráme tady, se snažíme z regionu Šumperk, aby to bylo blízko k nám.
2: Přispět Elišce můžou lidé na transparentní účet. Jeho číslo najdou na webu akce Běhej s integrovaným záchranným systémem. Ze Šumperka Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: naklást veškerou lásku na svého miláčka. Lay all your love on me. Tak to je prosím ABBA. A za chvilinku ještě vrátit zpět smích. Petra Černecká, 8 hodin 44,5 minuty. Počasí. Ale snad už ne 40 stupňů Celsia, ale to ještě bude a třeba za týden bude až 627 stupňů Celsia, tak příští víkend to tak vypadá. A může být jak polojasno, tak také oblačno, to se bude upřesňovat. Ve čtvrtek předtím tak do 24, 25 stupňů Celsia. Ve středu na většině území republiky taky tak do 24, ale jihýho východ republiky až 627 stupňů. V úterý první školní den, třeba u nás v Olomouckém kraji, taky až k těm 620 a zřejmě už polojasno, protože předtím v pondělí teploty ještě u nás na východě republiky možná až 27 stupňů Celsia, ale oblačnost, všechno se to má ale vyřešit s tou oblačností a srážkami i bouřkami během pondělka. To všechno stihne pondělí. No a dnešní den s teplotami až 29 stupňů. No, vypadá to pěkně, vypadá to krásně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Tak jsme se to naučili za 3,5, skoro 4 minuty. No a teď za těch 10 prázdninových pokračování, také to brnkáníčko na letošní prázdniny, jsme pro vás připravili celkem 10 vyprávění o rybářích a jejich úlovcích od autora spisovatele Vlastimila Broučka, samozřejmě i rybáře. V úpravě a režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš a já už hraju.

Podle kalendáře sice vrcholilo léto, ale ve vzduchu už bylo to zvláštní, sotva postřehnutelné chvění a mihotání. Z hanáckých strnišť k horeckému ramenu Moravy doléhalo táhlé husí kejhání, neklamné výstražné znamení blížícího se podzimu, které mi vždycky sevře srdce vzpomínkou na docela nedávné klukovské dny, širé a volné až po obzor a šťastné vším, co právě je, ale hlavně co bude, co teprve přijde a co je najednou už vlastně pryč. Tak jako kdysi kodrcávala k nádražíčku v Horce dýchavičná senická lokálka, já do ní nasedl a bylo mi jasné, že se vracím od babičky a dědy zpátky do města k povinnostem, ke škole a rodičům a že je po prázdninách. Babička ani děda už nežijí, ale do Horky jezdím moc rád. Mlýnský potok s řekou Moravou tam v lužních lesích

0: což jsem viděl na vlastní oči. Na vlastní oči jsem ale taky viděl, jak tenhle oblíbený a na první pohled veselý rybář chodí kolem vody, zamyšlený a vážný, nebo chytá sám někde stranou, dívá se dlouhým pohledem do krajiny a ve tváři a v očích se mu zračí smutek. Zkrátka zajímavý, ale dost zvláštní samorost. Přisedl si ke mně a nevím proč, snad z potřeby to někomu říct, sedal do vyprávění. Není to dlouho, co mi umřela žena, víte? To byla rána. K tomu se dcera zbláznila v Praze na studiích do nějakého rozvedeného chlapa. Staral se o svého syna Jendu, ale protože byl pořád někde pryč, to víte, obchodník s autama, tak jsme ho s dcerou vychovávali my dva. Byl to moc hodnej kluk. Na přes rok by maturoval. Brával jsem ho sebou na ryby a jemu se to tak zalíbilo, že jsem si vždycky v létě k dovolené vzal ještě neplacený volno, abych s nima mohl být celý prázdniny. Kvůli němu jsem pořídil i Vendelína. Jo, to jsem ještě neřekl, že si ten Jendův tata našel jinou ženskou a s tou odjel do Švýcarska. Postavili si tam barák a tak. Podal jsem mu plecháček čaje, ochladilo se. No a v loni ho otec pozval za nima. Nechtěli jsme, aby jezdil, ale bránit mu v tom nešlo. Havarovali. On i jeho tata, když ho vezl zpátky na letadlo do Brna. Oba byli na místě mrtví. Odmlčel se nadlouho. Abych tu tísnivou náladu trochu zmírnil, zeptal jsem se, ani nevím proč. A jak to je vlastně s tím Vendelínovým nadáním? Muži se do tváře vrátilo malé pousmání. Víte, že nevím? Protože normální pes přece poměrně špatně vidí, ale Vendelín, když hlídá pruty, postřehne i nepatrný potáhnutí. Když zkrátka zaštěká na prut, je jasný, že je u nástrahy nějaká ryba. Velhotě se rozkřičeli husy. Vendelín sundal čumák z pánových kolenou, zaběhl na svých křivých nožkách kousek do vody a několikrát tím směrem popuzeně zaštěkal. Husy kejhali dál.
1: Brnkání, brnkání, poslední 10. díl rybářských historek Vlastimila Broučka, napsáno a s hercem Igorem Barešem, režijně nastudováno Michalem Burešem a natočeno v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc. Tak to byly prázdniny. Nejen u vody a nejen v České republice. A ne.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Frekventovaná křižovatka v Přerově dostane nové semafory. V Hanáckých kasárnách v Olomouci vznikne soukromá základní škola. V Zábřehu si dnes zájemci můžou zahrát na varhany. Budeme mít polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Přerov chystá opravu frekventované křižovatky ulic Kojetínská a Husova. Na místě nechá vyměnit semafory. Projekt musí ještě schválit zastupitelé. Obnova si vyžádá téměř 10 milionů korun, dodává mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
2: Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktním i bezdotykovým ovládáním a světelnou informací o čekání na zelený signál.
0: Stavební úpravy začnou v nejbližší době v Hanáckých kasárnách v centru Olomouce. Vznikne tu soukromá základní škola pro více než 140 žáků. Přestavbu tento týden podpořil magistrát. Kladně se vyjádřili také hygienici a památkáři. Ti ale požadují další informace o způsobu rekonstrukce. Hanácká kasárna loni koupila společnost z Brna. V budově má kromě základní školy fungovat i divadlo. Budou zde také byty, kanceláře nebo restaurace. Chrám svatého Bartoloměje v Zábřehu dnes otevře veřejnosti běžně nepřístupná místa, a to při komentované prohlídce tamních varhan. Začne ve 13 hodin, doplňuje mluvčí Zábřehu Lucie Mahralová.
3: Návštěvníky čeká výklad o historii varhan, podrobná prohlídka součástí nástroje a v neposlední řadě také ukázka varhaní hry. Zájemci si také budou moci zkusit na tento královský hudební nástroj sami zahrát.
0: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk. Dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Aarau na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné.
1: Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté prohráli v 6. ligovém kole na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Jediný gól dal domácí Míček v nastaveném čase prvního poločasu. Ještě zhruba 15 minut předtím mohlo ale skóre otevřít v jasné šanci olomoucký útočník Václav Sejk, který trefil zblízka břevno.
4: Ten zápas by mohl být úplně jiný, ale samozřejmě jako furt tam bylo 60 minut k tomu se jako vytvořit daleko víc šancí a daleko většího tlaku, než jsme si vytvořili, si myslím, ale tohle má být volno.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Litovli v ulici Vítězná je uzavřený most. Kvůli opravám omezení potrvá do 19. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ještě jedna prázdninová neděle a ještě jedno prázdninové dopoledne už můžeme načít. Je 38. a chvilinka po 9. hodině. Pěkně zdravíme a za chvilinku už si zopakujeme trochu té historie, trochu toho dějepisu za našich časů, myslím, že tak 6. třída. V prostorách Olomouckého hradu byl v srpnu ovšem roku 1306 zabit poslední Přemyslovec na trůnu Václav III. Hrad Olomouc nám představí za chvíli odborníci, archeologové, určitě i vyučující a přednášející z Národního památkového ústavu, tedy konkrétně v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Aleš Sporný a jeho historikové průvodci a historie už za chvíli.

0: přímo z místa.
1: Krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme z místa pod Olomouckými hradbami, z jednoho z nejpůsobivějších míst pod zbytky tohoto opevnění. Stojíme pod takzvanou Krvavou pavlačí, kde podle pověsti byl roku 1306 zabit Václav III., poslední Přemyslovec na českém trůně. Ovšem, tahle ta legenda byla vyvrácena, jak víme. Ve čtvrtek 4. srpna 1306 byl Václav III. Zabit někde v komnatách nebo na chodbě, prostě na jiném místě. A to je také důvod, proč se chceme dnes seznámit s Olomouckým hradem, z něhož toho moc nezbylo. Tím, kdo se pokusí nám Olomoucký hrad na jeho počátku v raném středověku přiblížit, je Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdy najdeme první písemnou zmínku o Olomouckém hradu?
2: První písemnou zmínku nám zaznamenal kronikář Kosmas a je to k roku 1055, kde je přímo zmiňován hrad Olomouc.
1: Ten už tady ale v té době nějakou dobu stál.
2: Ano, ten už tady stál, jak víme, právě z archeologických odkryvů. Nicméně ta jeho podoba stále zůstává trošku nevyjasněná. My samozřejmě předpokládáme, že zde existovala nějaká stavba mající funkci paláce a samozřejmě k tomu i zástavba pro družiníky a další čleť vlastně toho vládce Olomouckého hradu. My užíváme pro období raného středověku název hradiště, nicméně ti doboví autoři pramenů nazývali ty naše hradiště dobově hrady, čili raně středověké hrady. Ten Olomoucký hrad v raném středověku se neskládal pouze z toho, co víme dnes o Olomouckém hradě, čili nebyl lokalizován přímo jenom na Václavské návrší, tam stála jeho akropole, čili to nejvýznamnější místo Olomouckého hradu, ale ten Olomoucký hrad se skládal i z rozsáhlého předhradí, místech současného předhradí, ukončen vlastně až bránou v oblasti kostela Panny Marie Sněžné, kde byl zároveň šíjový příkop, a ten příkop odděloval celý ten Olomoucký raně středověký hrad od okolí.
1: Takže si ho můžeme představit jako opevněné centrum a potom nějaké město, zázemí k němu přiléhající.
2: Ano, můžeme. Z pohledu právní historie se nedá hovořit přímo ještě o městě. Nicméně v takzvaném podhradí, čili suburbiu, se nacházelo takzvané řemeslnicko-kupecké podhradí, kde se koncentrovali právě obchodníci, řemeslníci, nejrůznější další obyvatelé, kteří souviseli s tím významným místem, jako byl Olomoucký hrad. Nacházeli se zde pravděpodobně i dvorce některých významných družinníků, členů té vládnoucí družiny.
1: Kdy vznikl v Olomouci hrad?
2: My sice víme, jak dlouho bylo osídleno to místo, čili ta poloha Václavského návrší. Jedná se o osídlení už z období pravěku, z období eneolitu, v době bronzové, takzvané kultury Věteřovské, zde dokonce vzniklo opevněné hradiště. Nicméně ty počátky toho Olomouckého hradu samozřejmě jsou spojeny s obdobím raného středověku. Z období konce 9. století známe nejstarší opevnění v podobě zbytku hlinitého valu s nějakou kamennou konstrukcí uvnitř, které byly nalezeny v prostoru takzvané nové kotelny na hospodářském dvoře na Olomouckém hradě současném.

0: Karlem Schlézarem z Národního památkového ústavu si v nedělním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc povídáme o Olomouckém hradu. Stojíme pod hradbami, které tady ovšem ve středověku v této podobě určitě nebyly. Vidíme, že z hradeb vyčnívá skála. To byl asi ten důvod, proč tady někde nad Nivami, nad rozvodněnou Moravou, byl ten hrad na tom skalním ostrohu vybudován, proč to bylo místo pro hrad příhodné. Který panovník byl tím prvním hradním pánem v Olomouci?
1: My se domníváme podle záznamu z písemných pramenů, že tím prvním jmenovitým pánem Olomouce byl Břetislav, pozdější kníže Břetislav, který vlastně byl pověřen svým otcem Oldřichem ke správě Moravy po vyhnání Poláků, kteří zde za Boleslava Chrabrého vlastně ovládali Moravu. Domnívat se tak můžeme i z toho důvodu, že vlastně Olomouc bylo tehdy jako největší civita z toho protoměstského charakteru a zároveň víme, že zde Břetislav nechal razit mince.
0: Což asi tomu místu dodalo na významu.
1: Samozřejmě, mincovnictví v raném i vrcholném středověku vždycky platilo za poměrně významné privilegium regál, vlastně, který vlastnil buď přímo panovník, případně ho propůjčoval někomu dalšímu.
0: Můžeme tedy v této souvislosti mluvit o hlavním městě Moravy?
1: Já se domnívám, že můžeme, nicméně je to trošičku samozřejmě komplikované, protože po úmrtí Břetislava nastává období, kdy Morava je rozdělena do několika takzvaných údělních knížectví, kde jsou umístěni potomci vlastně toho Přemyslova rodu, kteří jsou nevládnoucí, čili nesedí na tom kamenném pražském trůnu, ale jsou dosazováni právě do těchto údělů. Známe tak úděl jak olomoucký, který byl největší, tak brněnský a potom i znojemský. Poměrně zajímavé období pro vývoj Olomouckého hradu nastává v první polovině 12. století, kdy je zde přesunuto biskupství ve formě katedrály, je vystavena nová katedrála, bazilika svatého Václava, která byla postavena jako trojlodní románský kostel. Svým významem byla samozřejmě ta bazilika naprosto mimořádná. Biskup Jindřich Zdík, který stál za tím přesunem katedrály od kostela svatého Petra právě na Václavské návrší, zde dokonce nechal vybudovat nejenom palác jako své sídlo biskupa, ale i kapitulu, která byla 12členná a byla poměrně významná.
0: My s Pavlem Schlézarem obejdeme ty hradby a už za chvilku se vám právě odtud z Václavského náměstí přihlásíme a budeme si povídat třeba o tom, jak se hrad proměňoval a jak se měnila jeho funkce. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je to závratný pohled, když člověk zakloní hlavu a podívá se na bílé mraky, které plují po modrém nebi a pod tím vysoké věže katedrály svatého Václava, zvláště ta nejvyšší, ale my se bavíme o dobách, kdy tu ty věže ještě zdaleka takhle vysoké nestály. Bavíme se o dobách, kdy tu naopak byl Olomoucký hrad a tady to svatováclavské návrší vypadalo úplně jinak. Říkali jsme, že v počátcích toho hradu patrně tady stály pouze dřevěné budovy. A jak se ten hrad proměňoval, to je otázka pro našeho dnešního prvního průvodce pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, vedoucího archeologického odboru Národního památkového ústavu v Olomouci Pavla Šlézara. Jak se měnila funkce toho hradu, protože on přestal být časem sídelním místem udělného knížete?
1: Po vymření olomouckých udělníků na počátku 13. století si nechal Olomoucký hrad ve své správě Přemysl Otakar I. a zahájil takovou přestavbu, kterou umocnil asi požár na počátku 13. století v roce 1204, kdy Olomoucký hrad vyhořel. Takovou přestavbou po tom požáru byl pověřen olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu, který vlastně ale stál také u toho, že pomalu, ale jistě začal na tom Olomouckém hradu převládat církevní areál. V podstatě v době 13. století už zde nikdo vládnoucí na Olomouckém hradě nesídlil. Sídlil zde pouze purkrabi, čili něco jako správce té světské části Olomouckého hradu, a ten Olomoucký hrad byl navštěván pouze příležitostně. Bohužel jednou z takových smutných příležitostí byla právě návštěva, osudná návštěva Václava III. Převaha toho církevního prostředí je poměrně zřejmá, nicméně poslední zbytky toho světského areálu jsou v podobě té kulaté válcové věže románské svaté Barbory jako centra toho zeměpanského okrsku. Někdy kolem poloviny 16. století se i tato poslední v vozovkách bašta vlastně té zeměpanské správy dostává do církevních rukou. Kromě zmíněných pohnutých okamžiků ve 13. století, jako byly požáry, vymření olomouckých udělníků, tím dalším momentem pro osudy Olomouckého hradu byl vznik královského města Olomouce, které bylo lokováno v místech jak toho takzvaného suburbia, toho řemeslnicko-kupeckého podhradí, tak ale i ostatních areálů. Tyto jednotlivé podhradní osady byly spojeny do velkého lokačního města, a to zároveň umožnilo oddělení předhradí od Václavského návrší komunikací vedenou v ose třídy 1. máje a došlo tak vlastně k tomu fyzickému vydělení toho kamenného hradu, tak jak ho potom známe pro 13. a další století.
0: Pro tuto chvíli poděkujeme našemu prvnímu průvodci pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, vedoucímu archeologického odboru Národního památkového ústavu v Olomouci Pavlu Šlézarovi. Díky a těšíme se někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my už se za chvilku s kolegou Pavla Šlézara z Národního památkového ústavu s Richardem Zatloukalem půjdeme podívat dovnitř a prohlédneme si, co tu ve zdivu zbylo z 13. století.

0: Na Václavském náměstí pod katedrálou obklopeni budovami dnes ve správě arcidiecézního muzea se setkáváme s Richardem Zatloukalem, který prováděl na tomto místě archeologické výzkumy a také napsal o Olomouckém hradu disertační práci. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v dopolední reportáži přímo z místa jsme vstoupili do prostor arcidiecézního muzea a kolem zlatého biskupského kočáru sestupujeme dolů do podzemí. Tady už vidíme odhalené zdivo, kamenné i cihlové.
1: Tady jsme v podstatě u okrouhlé věže, což je krásná zachovaná románská stavba. Dokonce máme ji trošičku potvrzenou z písemných pramenů. Ona je doložena až tak nějak kolem roku 1206, tuším, no 1267. Když se podíváme dovnitř, tak vidíme, že toho prostoru v té věži, která předpokládáme, že měla funkci jak obranou, tak ale i obytnou, nebylo mnoho. Ona baroku, čili mezi lety 1742 až 1756, když se budovala vlastně olomoucká bastionová pevnost, tak byla převzata erárem a byly v ní budovány nějaké zásobní prostory. Proto tady vlastně ona je zaklenutá tady tou cihlovou klenbou, která nám zevnitř zaplentovalo to zdivo. A druhá věc, která se tady udělala, že vlastně od toho prstence, ty spodní dva metry, to je vykopáno právě že v baroku, čili zase ten archeologický terén, který by nám ji umožnil lépe datovat, eventuálně najít třeba nějakou starší fázi, tak je pryč. Jo? Čili v tom 18. století vlastně to již bylo odebráno. A je tady vlastně taková určitá záhada. My jsme do vnitřku té věže vstoupili branou, kterou jsme skutečně objevili až v tom roce 2001. A teď se jedná o to, jestli na té druhé straně má svůj protipól. S tím, že by ta věž byla vlastně průchozí a tvořila by zároveň hypoteticky předpokládanou severní bránu, která by ústila vlastně na sever z areálu hradu. Jenomže to nevíme, protože je to právě přeplentováno těmi cihlami barokními.
0: A proměnilo se nějak vnějškové vzezření té věže, nebo si takhle můžeme představit i jako součást středověkého Olomouckého hradu?
1: Věž je dneska omítnutá a pod tou omítkou jsou vlastně schovány štěrbinové střílny. V rámci expozice tady můžeme některé střílny vidět, ale bylo jich tam původně více. To je jedna věc, kterou teda už rozhodně neuvidíme. Druhou věc, nevíme výšku té románské věže, čili jestli se to zhoduje dneska s tou výškou, toť otázka. Většinou ty věže byly trošku sneseny při těch různých mladších úpravách. Hned vedle věže jsou tady dochovány základy stavby, která byla objevena poprvé v roce 49. Květou Reichertovou, ale to byly pouze sondážní práce. A potom v roce 84 a 85 doktorem Dohnalem z části a my jsme tady potom pracovali v roce 2001 až 3. Je to vlastně obdélná stavba, ona je hodně porušená potom vlastně těmi barokními pilíři, ale každopádně my z ní můžeme vidět vlastně jednu stěnu, tady probíhá druhá a v první fázi byla zřejmě spojena můstkem právě s tou okrouhlou věží, jo? Čili můstkem v patře, aby ta věž byla využita vlastně jako jakési poslední útočiště. Tato kamenná stavba byla stavěna až někdy po polovině 13. století, byla zřejmě v první fázi plochostropá a v závěru 13. století k ní byla přistavěna další budova a soustava opěrných pilířů, protože ona je stavěna v podstatě asi na svahu a začala ujíždět a jakýmsi způsobem praskat. Co nevíme, bohužel, a to je to zásadní, nevíme, kdy ta stavba zanikla. Jo, jestli zanikla s prodejem vlastně toho purkrabství s okrouhlou věží, čili počátkem toho 16. století, určitě nestála, když se stavily kočárovny, což bylo 18. století za vlastně svobodného pána Krištofa z Glansdorfu. To jsou vlastně tady tyto opěráky, takže to víme, že ty kočárovny se stavily v tomto období a určitě ta stavba byla ještě poničena ještě více vlastně tady tou barokní úpravou.
0: Vraťme se ovšem do toho 13. století. Představme si ten sál, který tu byl, k čemu sloužil a jak vypadal, jak byl velký, jak byl přepažený těmi zdmi.
1: V té druhé polovině 13. století to je poměrně nevelký prostor, že ta šířka je nějakých 5 metrů, délka tuším, že 8-9 metrů. O vnitřním vybavení a podobně z této stavby nevíme nic, můžeme pouze na základě analogií to odvozovat, že ve spodní části většinou, která byla pouze kamenná, byla taková studenější, většinou bývala nějaká ta hodovní místnost a teprve v patře nad tím byly obytné místnosti. Aby byly útulnější než je to kamenné zdivo, tak zpravidla, pokud ta stavba byla už celokamenná, tak měli vevnitř ještě takovou dřevěnou srubovou konstrukci, kde se dalo jakž takž udržet nějaké příznivé klima, a nebo tam bylo přímo nadstavěná dřevohliněná stavba. To je myšleno v podstatě dneska, jak je hrázděné zdivo, jo? Čili dřevěná konstrukce a vyplněná buď sušené cihly, nikoli vpálené, eventuálně proplétané vlastně takové ty košatinové stěny zase a vyplněné hlínou, protože v těchto stavbách bylo rozhodně příjemnější klima, dalo se to vytopit, než doopravdy tady ty kamenné zdi, které vidíte, že mají sílu přes 1 metr, tak tam bylo pořád vlhko a chladno.
0: Druhá polovina 13. století, to už se dostáváme do doby vlády Václava II. A následně Václava III., který zde právě byl zavražděn.
1: Tak Václav III., ta stavba rozhodně už za jeho období stála, i za jeho předchůdce, že? Jak to bylo někdy za to Přemysla Otakara II. Zřejmě stavěno. Že Václav III. Tady pobývat v této budově mohl.
0: Máme štěstí, že to zdivo tady vidíme odkryté a že je i chráněné vlastně střechou arcidiecézního muzea. A my se sem na toto místo vrátíme v dopolední reportáži Českého rozhlasu Olomouc.

0: Arcidiecezním muzeu v Olomouci se nacházíme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc ve sklepních prostorách a všímáme si pozůstatků bývalého Přemyslovského paláce. Teď jsme prošli do další místnosti. Naším průvodcem je archeolog, který tu prováděl výzkum, Richard Zatloukal. Jak vypadal ten hrad výma tohoto paláce? Jak si ho můžeme představit, když ho obývala posádka, řekněme, do těch 100 zbrojnošů?
1: Tak určitě v paláci nesídlila armáda. Tady zase můžeme předpokládat nějakou srubovou, dřevohliněnou stavbu, kousíček od hradu, jako jo, v bezprostřední blízkosti, jsou to většinou nějaké takové ty halové stavby, kde ta posádka vlastně sídlila. V paláci rozhodně ne. V paláci to je tak maximálně ten purkrabí se svou rodinou, jo, a s nějakým tím bezprostředním zázemím. Ale přímo by neměl obývat vlastně zase ty komnaty, respektive úplně tu obytnou část v tom patře vlastně toho země pána. To jako, že by se střídali tam, tak to ne, to nepřichází v úvahu.
0: O jaké ploše hradu se v té druhé polovině 13. století bavíme?
1: O velice malé. Ta nejstarší budova, ta má nějakých 6x9, tomu nám přistoupí ta schodišťová budova, jsme na nějakých 80 m2 a potom ještě navazovala další stavba, která už nevíme přesně, kde byla zakončená. Víme zase jenom ten rozměr, taky je to nějakých 8x6, čili jsme na nějakých s bídou 150 m2, že? Čili plus nějaké patro nahoře, 300 m2.
0: K těm hradním prostorům těsně přiléhají prostory církevní, Zdíkův palác, katedrála. Znamená to, že tvořili jeden opevněný celek s tím hradem?
1: To je jedna z nejšutějších otázek. Tvořilo to jeden areál, ale ještě s velkou pravděpodobností v rámci tohoto areálu, a máme to i podle písemných pramenů, vedla jedna hradba, a dokonce, která oddělovala právě, že ještě ten areál zeměpanský s tím hradem a někde poblíž katedrály vedla tato hradba. Doktor Dohnal tam objevil takový zvláštní útvary, takové věžice, pravděpodobně nebylo to dokončeno. Nevíme, zdali to byl plánovaný závěr katedrály a nebo vlastně základ toho opevnění, ale každopádně v písemných pramenech je zmínka, že si biskup stěžuje, že stavbou nové hradby vlastně se nemůže dostat na mši do svého biskupského kostela. Takže určitě někde přes dnešní Václavské náměstí probíhala další hradba, která ty dva areály, ten zeměpánský a církevní, od sebe oddělovala. I fyzicky.
0: Říká archeolog z Národního památkového ústavu v Olomouci Richard Zatloukal. Tak moc krát děkujeme, že jste nás provedl těmito prostory a těšíme se někdy naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschránou.
0: A naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dionne Warwick jako zpěvačka nebo Bee Gees jako autoři? Interpreti. No obojí ve tři čtvrtě. Nade se do hudební dopolední prázdninový program Českého rozhlasu Olomouc Heartbreaker, Dionne Warwick a Bee Gees bratři Gibovi. A Mates? Nebo Trepifajxl Kleisnerka, možná vás to napadne, vždycky to dávali tedy za dřívějších dob o prázdninách vánočních, o Vánocích. Hvězdné návraty dneska patří Trepifajxlovi Jaroslavu Moučkovi, že uměl také tu hereckou, humornou, anekdotickou strunu rozeznít. Přesvědčíme se dneska v prázdninovém odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hvězdné návraty a fenomén Jaroslav Moučka. Do humorné struny. No a teď ještě trocha té historie, ale propojena se současností, protože olomoucké kašny lákají turisty i do dnešních dnů. Ovšem, jestli nalákají třeba i mimo to obligátní centrum krajského města, no uvidíme, uslyšíme teď také v našem vysílání. Ty olomoucké kašny jsou prostě fenoménem, ať už ty barokní, novější, každá z nich ukrývá svůj vlastní příběh, zajímavost. K další z nich nás v našem letním seriálu vezme tentokrát průvodce Tomáš Kryl. A kde pak asi tak je kašna Saturnova?
1: Když to budeme brát poctivě z historického hlediska, tak musíme zkonstatovat, že se už nenacházíme v Olomouci. Jsme historicky vzato za městem, při toku řeky Moravy, proti jejímu proudu jsme se vydali na sever, a to na vyvýšeninu, na skalisko, které původně kdysi možná podle pověsti bylo ohrazené, možná tady stál hrad, všechno spekulace, nicméně vede nás to k označení Hradisko. Jsme tedy areálu národní kulturní památky klášter Hradisko, konkrétně na hlavní nádvoří, na nádvoří takzvané Prelatury.
2: V dnešní době tady funguje vojenská nemocnice, přístup k místu, které nás dnes zajímá, tedy máme dobrý. Je to poslední vlastně z kašen, které spadají částečně do období baroka. Tady na tom místě stávala kašna Saturnova, ovšem teď my tady jediné, co vidíme uprostřed toho nádvoří, je velká vana, ze které ale tryská voda.
1: A to je to podstatné, že stále tryská a že se sem vana po dlouhé době zase při generální rekonstrukci areálu v 90. letech 20. století vrátila. Já si vás ale dovolím malinko poopravit. Ona, fontána Saturnova, na jednu stranu ano, tak to je zanesena v historických materiálech, tak to se dochovalo i drobné vyobrazení na jedné miniatuře, ale původně to byla fontána Samsona a Gideona, dvou starých starozákonních figur, bojovníků, takzvaných soudců Izraele. My se opravdu za původem tohoto vodního zdroje, okrasného zdroje vody, musíme vrátit do baroka. Celá ta série olomoucká barokních fontán kašence tady opravdu na Hradisku takto uzavírá, a to už v závěrečné fázi novostavby Hradiska. Areál byl 7x postaven, 7x zničen, naposledy Švédy za 30leté války, a potom od 60. let 17. století dál probíhá velkolepá monumentální barokní přestavba, nebo klidně řekněme novostavba, a ta ve svém závěru potom znamenala i přínos těchto dekorativních vodních prvků. Konkrétně jsme v době vlády místního opata Norberta Umlaufa, který tady fontánu na centrálním nádvoří, na nádvoří Prelatury, objednal. No a objednal u Josefa Winterhaldera staršího. Staršího měl ještě syna tohoto jména, ale když jsem na Hradisko a vlastně potažmo do Olomouce přichází, tak byl poměrně mladý. Bylo mu teprve 27 let. Psal se rok 1729. On byl cizinec, on byl Němec, pocházel z Bádenska-Württemberska, prošel školením v dílně svého tatínka doma, měl nějaké zkušenosti z Mnichova, potom také z Vídně, kde studoval i akademii. No a jako její absolvent potom přichází do Olomouce a jako zaměstnanec dílny Jana Šturmera je potom osloven s tou zakázkou tu na Hradisku.
2: Měl k sobě ještě někoho, kdo s ním tvořil tým, protože, jak už jste říkal, ta kašna byla ozdobena sochami.
1: Týmová práce to byla vždycky, už v celém našem seriálu, jak jsme se postupně seznamovali s olomouckými fontánami, tak jsme tam našli sochaře, autora sousoší nebo i jednotlivé sochy a potom autora vany, v podstatě kameníka. Tak i tady se jednalo o tandem, Bondem. Autorem vany není samotný Winterhalder, ale měl by to být kameník v té době působící Šimon Juda Kapřík, který se podílel také třeba na Mariánském morovém sloupu na centrálním náměstí v Uničově. Byl tady tím kameníkem a potom samotný pan Winterhalder autorem sousoší.
2: Proč my nazýváme tuto kašnu, kterou najdeme na nádvoří klášterního hradiska, kašnou Saturnovou?
1: To bylo proto, protože slavní siláci, slavní bojovníci Samson a Gideon tady vydrželi pouze jednu dekádu. Fontána komplet s tím jejich vyhotovením, provedením tady byla jenom mezi lety 1741 a 51. V 51. roce 18. století se tu na hradisku konaly velkolepé oslavy 600 let příchodu premonstrátů, kteří tu v polovině 12. století nahradili misi benediktínskou, a tehdy, tady v půlce 18. století, poslední opat hradišský Pavel Ferdinand Václavík rozhodl o změně ikonografického programu a Samson s Gideonem byli nahrazeni Saturnem. Osloven byl opět Josef Winterhalder starší.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z klášterního hradiska v Olomouci Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letošní úroda švestek v Česku bude oproti loňsku nižší. Na Bílé konečné vznikají nová parkovací místa a točna pro autobusy. V Hranicích se děti můžou rozloučit s prázdninami. Dnes se čekáme polojasno až oblačno, maximálně 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Pod hradem Helštín na Přerovsku v těchto dnech vrcholí sklizení švestek. Denně tady pracovníci a brigádníci z Agrochovu Jezernice sklidí i 14 tun tohoto ovoce. Úroda švestek v Česku letos klesne ve srovnání s loňskem o 35 až 40% na zhruba 5000 tun. Odhaduje to předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Předpoklad letošní sklizně je zhruba poloviční. Jsou některé druhy, které na tom jsou nebo byly hůře, nesklidili jsme ani polovinu u třešní, u jablek to bude možná sotva polovina. U některých druhů je situace o něco lepší, vychází celkem zatím dobře úroda rybízu.
3: Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusů na Bílé konečné. Tu původní na provizorním místě totiž často svými auty blokovali turisté. V obci proto vznikla nová autobusová zastávka a přibyla i parkovací místa, říká nezávislý starosta Bílé Tomáš Kubačák.
5: Vznikne tady asi 22 parkovacích míst nových, které tady jakoby nebyly, které tady vzniknou nově a věřím, že to pokryje tu potřebu jak turistů, tak i místních obyvatel, tak i vlastně vlastníků nemovitostí. Jakoby chat, kteří nemají v tuto chvíli kde parkovat tady v té lokalitě.
3: Děti v Hranicích se dnes můžou rozloučit s prázdninami. Program v sadech československých legií začne ve 14 hodin. Nabídne zábavu inspirovanou divokým západem, říká Liba Mátlová z městských kulturních zařízení.
6: Na děti čeká celkem 8 výpravných soutěžních stanovišť s tematikou divokého západu. Bude tam například velká westernová střelnice, indiánský totém, házení pod kovou, skládání obřích puclí ve sternových postav, jízda na koni a spoustu dalšího.
3: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 750 lidí, většina z nich v Nepálu. Úřady taky dál pátrají po tisících nezvěstných lidí, stovky z nich jsou cizinci. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun.
2: Sport.
3: Fotbalisté Olomouce v 6. kole první ligy prohráli na Baníku 0-1 a v tabulce klesli na 5. místo. Nováček Artis Brno zdolal Pardubice 2-1 a další brněnský tým Zbrojovka porazil Zlín 3-2. Dnešní program uzavře derby Sparta Slavia od 20 hodin. Předtím Liberec vyzve Hradec Králové, Teplice nastoupí proti Jablonci a Plzeň bude hostit Slovácko.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Jeseníku je uzavřena ulice Fučíková, stavební práce to potrvají do poloviny listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný medál, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory, do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střel, já tomu zvědět. Mě myslíci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé

0: Rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je štěstím na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
3: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
3: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
3: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
3: Já mám nejradši Portugal.
2: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
3: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
2: Tak se do toho pustíme?
3: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
3: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
3: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
3: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
2: Vydusíme na tuk, jak se říká.
3: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
2: Máme litr celý rovnou nebo ne?
3: Ne, to budeme dolivat pak lehce. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost, ale necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
3: Protože tak ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
2: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
3: 10, jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso.
3: A ty jdeme na maso, jo.
2: Máme krásnou dančí kýtu.
3: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
2: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo spojené.
3: Jako motýlek se tomu říká, ale...
2: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
3: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
3: A jdeme na to, jo?
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
3: Tak. Ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
3: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. A teď samozřejmě vemu zase tu mrkvičku, kterou mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne, na kraji takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
5: Černý muž s polbičem otroká řežu.
3: Tak, tohle bychom měli takhle naštistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
2: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
3: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
3: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
3: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
2: To znamená jako vařit do vody.
3: Tam přivedu do varu a stáhnu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
3: Se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
3: Já bych ji teď rozbil.
2: Ty to mícháš jak maltu.
3: No teď to je stejný.
2: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
3: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
2: A zahustíme perníkem.
3: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
2: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
3: To tam musí být.
2: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
3: No.
2: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší.
3: Je
2: slavnostnější.
3: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek, udělat jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
2: Držíš mu palce?
3: Já držím palce.
2: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
3: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu, dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Valková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohuš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříž.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéfkuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním. Jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký vdolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne. Protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo?
1: Neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu, prostě sním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohuš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Příběhy našich sousedů. Nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kde to nahané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
5: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a žena usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou, ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díl našeho pořadu, který přinese spoustu

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nový úřad práce v Olomouci je hotový, stěhování úředníků začne za 2 měsíce. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal mistrem světa. Dnes má být polojasno až oblačno, naměříme až 29 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Velké stěhování zaměstnanců úřadu práce v Olomouci má začít v listopadu. Pobočka bude zřejmě několik dní uzavřená, řekl to krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Zhruba 300 úředníků se přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů, které přišlo na více než 320 milionů korun. Přestavba byla náročná, říká vedoucí projektu Michal Kotouč.
3: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního podzemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
2: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že schodek bude vyšší než letos, zůstane ale pod částkou 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné.
4: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové, a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
2: Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají až na třetinu minimální mzdy, letos tady zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Jednou z podmínek, kterou musí žadatelé splnit, je například to, že musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Moravské divadlo Olomouc nabídne v nové sezóně 12 premiér, 3 z nich budou světové. První premiérou nadcházející sezóny bude už příští týden v pátek opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. Pokračuje ředitel divadla David Gerneš.
5: Následující sezóna je sezóna, která bude plná výzev, bude plná velkých premiér. My jsme rádi, že budeme mít několik světových premiér nebo několik velkých premiér, řekněme těch velkých stěžejních kusů. Takže já věřím, že to bude sezóna, ve které si své najdou jak milovníci klasického dramatu, tak nových výpravných baletů, tak i milovníci komedií nebo klasických oper. Sport.
2: Moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal mistrem světa. Na šampionátu v Číně vylepšil svůj loňský bronz, a to hlavně díky povedené poslední disciplíně. Před během se střelbou byl totiž čtvrtý. A kajakář Josef Dostál na mistrovství světa neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, který bojuje s nemocí, skončil v Poznani čtvrtý.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli stavbě cyklostezky, omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hlíva ustřičná nebo plece vepřová naložená. Uvidíme, bude to trošku potřeba rozklíčovat před polednem na návštěvě a u Plotny, u Jiřinky s Alenkou. Ano, také o prázdninách a ještě stále o prázdninách 30. srpna před polednem. Návštěva u Jiřinky s Alenkou a možná houbová, a možná bude náhražka, když nerostou, možná bude zase něco masitého. No však však se k tomu snad vyznáme. Předpoledne, no a za chvilinku možná bude i nějaká myslivecká specialita. Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena, se možná zpívalo na mysliveckém dětském dnu v Litovli a možná, že tam zahraje spíš debutující rockerská kapela. Uvidíme, uslyšíme také v jednom příspěvku, v jednom reportážním příspěvku v dopoledním vysílání. Teď hrajeme Mídlového prince, anebo za chvilinku jednu písničku o lásce. Dobré dopoledne.

0: slibovaná o lásce, vroucně zpívaná zpěvačkou Donou Lewis, I Love You Always Forever. A za chvilinku zase jeden rock'n'roll, Big Beat od kapely Olympic, anebo jedna znělka z jednoho seriálu, Někdy stačí dát jen dech. Máme skoro 11 hodin a 12 minut prázdninové dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, no a předpoledne dnes mimochodem, ano, rámují to také dneska u nás sváteční nedělní i prázdninové zvony někde z regionu a dnes z okolností od svatého Jana Křtitele z Velké Bystřice. A po celé prázdniny vám také u nás v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc přinášíme mimo jiné nevšední osudy pamětníků či pamětnic regionu. Tak, jak je navíc zaznamenává nová, možná i rozhlasová, novinářská, žurnalistická naděje. Tedy zatím žáci, žákyně základních škol i gymnázií u nás v Olomouckém kraji. A dnes nás čeká také s hodou okolností příběh Zdeňka Lakomého z Velké Bystřice.
1: Kvůli komunistickému režimu a náboženskému přesvědčení rodiny pana Zdeňka Lakomého se vůči ním stát choval nespravedlivě. Jak to vnímal on ze svého pohledu?
2: Díky tomu, že jsem byl jako dítě, nebo jsem byl mladý, tak jsem to bral trošičku jinak, než kdybych byl starší člověk a už jinak to třeba brali moji známí a příbuzní, kteří byli postiženi taky různým způsobem.
1: Základní školou prošel s vyznamenáním. Následné studium už ale bylo náročnější.
2: Chodil jsem ministrovat jako dítě, takže to bylo vidět, že jsem šel na pohřeb, takže mě všichni viděli a podobně. Ale důsledkem toho bylo, že jsem pak třeba nemohl jít studovat na střední školu, musel jsem jít na učiliště a pak se to projevilo i tím třeba, že na vojně opět jsem měl problémy a přišel jsem z vojny a tak jsem šel na střední školu až při zaměstnání, takže jsem studoval strojírenský obor a po maturitě jsem se rozhodl teda, že zkusím filozofickou fakultu v Olomouci. Udělal jsem zkoušky a všechno a pak tam zavolali nějací ti pracovníci, co to měli na starosti a řekli mě, že proč se tam hlásím, když vím přece, že mě nevezmou.
1: Pan Lakomý měl i své zájmy. Bohužel je ale kvůli své situaci nemohl sdílet.
2: Tak já jsem byl takový člověk, který se zajímal teda o politiku, veřejné dění, ale měl jsem tu smůlu teda v době socialismu, že jsem se nemohla samozřejmě nějakým způsobem veřejně nějak projevovat. Měl jsem dokonce problémy, že mě i sledoval státní bezpečnost jednu dobu, takže to bylo takové zvláštní.
1: Jeho mládí bylo náročné, avšak v roce 1989 spolu s podobně smýšlejícími přáteli složili hlavy dohromady a založili Občanské fórum.
2: Když přišel ten rok 1989, tak jsem spolu s dalšími založili hned na začátku Občanské fórum a jako takové Občanské fórum jsme tedy chtěli, aby se změnila tedy i skladba zastupitelstva, což se pak v těch volbách uskutečnilo a v roce 1990 jsem vlastně byl zvolen členem zastupitelstva tady a vydržel jsem v něm asi 22 let.
1: Vzhledem k tomu, že ho víra provázela celý život a z velké míry ovlivňovala jeho soukromý i pracovní život, pokusil se spolu s přáteli obnovit tělovýchovnou jednotu Orel. Obnova byla úspěšná a od roku 1995 začali jezdit na tábory. Později se pan Lakomý stal starostou. Ani tato činnost ale nebyla jednoduchá.
2: Lidi si neuvědomují, že skutečně, že s tím je spojeno strašně moc jako práce a strašně moc různých věcí, které jsou, protože mně se kolikrát třeba stalo, že mě zavolali třeba v neděli ve 12 hodin u oběda lidé, že tam někde něco teče a podobně. Takže i to bylo tak, že člověk skutečně musel neustále být v kontaktu s těmi lidmi, mít kolem sebe dobrý zázemí. Naštěstí jsem měl tu výhodu, že vždycky s těma, co jsem spolupracoval, pracoval na té radnici, takže to byl takový dobrý kolektiv, který dokázal vlastně to, že jsme mohli něco teda udělat. No.
0: Příběh našich sousedů, příběh Zdeňka Lakomého z Velké Bystřice. Pro projekt Příběhy našich sousedů právě i jeho vyprávění zpracovali tentokrát Aneta Slezáková, Kristýna Kalová, Lucie Štěpánová a Sára Valášková z Masarykovy základní školy Velká Bystřice. a u nás v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc o prázdninách právě příběhy našich sousedů dostávají prostor.

0: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

té ordinace a u nás třeba také ve čtvrtek po desáté a nově poprvé tedy v nové sezóně 3.9. už nejbližší čtvrtek v 10 dopoledne. Nikoliv ordinace, ale taková lékárna, taková apatika. Ale nebudeme apatičtí, zvolíme nejrůznější témata, máme tam už na září třeba domluvenou potvrzenou paní doktorku přes neurologii, iktus, příhodu mozkovou, ale to nejbližší bude ještě cestování, protože snad polevili čtyřicítky, tak se možná konečně mnozí z nás ještě vypravíme, kdo to může na začátek školního roku, anebo pak kdykoliv za větší či menší, bližší či vzdálenější exotikou. No a jak a kdy se nechat už naočkovat, jestli se nám třeba někde i v Turecku, v Egyptě náhodou netoulají podezřelí hafíci divocí. A tak jestli nemyslet třeba i na steklinu, no poradíme. A vy nás můžete kontaktovat tedy v nově premiérově vysílaném pořadu Poradně apatika. Nejbližší čtvrtek. Teď kontaktujeme 90. léta, jeden animovaný, dojemný film. A vlastně podobenství o životě neboli života běhu Circle of Life.

0: kdo na životě chodí od narození po celý život, neboli Circle of Life. Elton John, autor a tak interpret, a jinak ano, rok 94, animák Lví král. No a dál u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v prázdninovém programu dostává prostor jednak mládež, jednak taky ale ti, kteří žijí třeba pro nějaké hobby. Včera zrovna na hřišti v Rozvadovicích části Litovle proběhl, představte si, tradiční myslivecký dětský den. Pořádal ho spolek z Unčovice. Účast byla hojná.
1: Jste dorazila s dětmi?
2: Se třemi.
1: A soutěžíte právě teď?
2: Ano, soutěžíme. Jezdíme sem každý rok. Já jsem sem jezdila jako dítě. Bydlíme kousek odsud a určitě skvělý program a občerstvení.
1: Odkud jste dorazil sem na kole?
3: No, z Unčovic.
1: Vedle z Unčovic?
3: Podpořej děti.
4: Já teda pocházím z Chořilic a rodiče mě pozvali, jak jsem za něma přijela se podívat dneska. Spokojení jsme, malému se tady líbí.
5: My jsme přijeli z Chořilic, jezdíme sem pravidelně a odsaď pocházím z Rozvadovic.
1: František Špunda, předseda mysliveckého spolku Unčovice, který pořádá tuto akci. Pokolikáté už?
6: Jsem předseda 11 let a dělalo se to ještě předtím, takže možná už se pomalu blížíme ke 20.
1: Jak dlouho jste myslivcem?
6: O svých 23 let, to znamená 23 let.
1: Pamatujete si i z dětství myslivecké akce?
6: Pamatuju si právě, že z myslivecké akce tady na tom hřišti v tomhle areálu, měli jsme to vždycky rádi, protože ono se tady toho jako až tak moc nedělo, když jsme byli my děti, tak jsme se dohodli, že to obnovíme.
1: Kolik je vás v tom sdružení unčovickém myslivců?
6: Ve spolku je nás 19 v tuhle chvíli, ale to je včetně členů, kteří už jsou jakoby neaktivní.
1: Kromě té dnešní akce, jak vypadá váš myslivecký rok?
6: My jsme čistě polní honitba, nemáme ani kousek lesa, takže u nás je to o srnčí zvěří. Ta drobná, ta je na velkým ústupu nebo minimálně ve velkým poklesu, ale zatím ještě pořád lovíme zajíce, už nelovíme divoký bažanty. Poslední dva roky se nám hodně snížil i počet divokých kachen, který tady dřív bývali hojně.
1: Jaká je ta kooperace se zemědělci? Protože my tady vidíme, co mě překvapilo na myslivecké akci, zemědělské stroje a trampolínu, skákací hrad ve tvaru kombajnu.
6: Se zemědělským družstvem Unčovice spolupracujeme velice úzce, od nich částečně nakupujeme, částečně nám nechávají v podstatě gratis nějakou část krmení, který je pro nás nezbytný na zimní příkrm pro zvěř. Máme skvělou spolupráci.
1: Takže vaše honitba jsou tady tyhle ty pole, louky, až k té hradbě toho lužního lesa a dál už ne?
6: Tam teče řeka Morava a to je hranice naší honitby.
1: Jste z Unčovic a tady tuhle tu slavnost na konci prázdnin pořádáte v Rozvadovicích a všechno je to vlastně Litovel.
6: Jmenujeme se Myslivecký spolek Unčovice, protože v minulosti byli většina členů z Unčovic, ale v současné době nemáme z Unčovic ani jednoho člena. Akce se pořádá v Rozvadovicích a sídlo mysliveckého spolku je v Litovli. My teda děláme stejnou akci na začátku prázdnin ještě v sousedních Chořilicích a Unčovice, aby nepřišli zkrátka, tak tam pořádáme v zimě myslivecký ples.
1: Zdá se, že to je akce vyhlášená podle návštěvnosti. Ty stoly mi přišly obsazené, makrely šly na odbyt.
6: Tahle akce vyhlášená je, je to i díky tomu, že prostě ten závěr srpna nám zatím musím zaklepat, vždycky nám vyšlo počasí. Aspoň přes ten den.
1: Za tím velkým zemědělským strojem, za tím kombajnem vidím poskakovat holčičku, která před chvilkou přinášela kužely. Tak co jste tady pro ty děti připravili, kromě skákacího hradu?
6: No, máme každý rok, řekněme, 10 disciplín na těch dětských dnech a snažíme se to nějak obměňovat, snažíme se, aby aspoň některý z nich měli nějakou, když už ne mysliveckou tematiku, tak nějakou, řekněme, venkovskou trošku, takže jste mohli vidět, že tam jezdí děcka s kolečkama, na kterých převáží nafukovací balóny. Máme tam běh v gumácích ke krmelci, kdy to dítě musí teda vzít pytel plnej sena, doběhnout k tomu krmelečku, strčí ten pytel dovnitř, běží zpátky, další zase ho vynáší. Máme tam takovej udělaný tunel z plachtoviny, který má evokovat liščí noru. Na konci leží plyšová liška, to dítě tam vleze, lišku vezme, přinese ju zpátky a potom nějaký, řekněme, sportovní aktivity na nějakou všestrannost, pohyblivost, rychlost, zručnost.
1: Mám pocit, že jsem tam viděl i flintu.
6: Flinta bych tomu neříkal, je to vzduchovka a je tam střelba na terč.
1: Kdo se podílí na přípravě té akce?
6: Když je nás 12, tak se to dá krásně zvládnout.
1: Sami chlapi?
6: Máme ve spolku i dvě členky a potom samozřejmě pomáhají manželky, přítelkyně. Moje dcery tady mají na starosti stanoviště.
1: A kromě těch makral, jaké pochutiny tu máte připravené?
6: My máme guláš zvěřinovej z divočáka. Až skončí soutěže, tak tam máme naložený maso na pár steaků, ale to je jenom pro letošek taková zkouška, jestli vůbec budou lidi mít zájem o steak z divočáka.
1: Jak se jmenuje vaše kapela?
7: Tak my jsme All In, kapela In.
1: Prý tohle je vaše startovní místo, že to bylo jedno tady z prvních vašich veřejných vystoupení, je to tak?
7: Jo, dá se to tak říct vlastně, no. Hrajeme akce po okolí Olomouce, teďka nejbližší akce bude vlastně v Litovli na náměstí a to se fakt těšíme, to bude pecka.
1: Z Litovle Rozvadovic, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: než kvůli i nostalgie. No a taky to počasí možná na houby, možná na nákup a možná na naložení nějakého dobrého masenka. Tak to je asi tak v kostce, ale nikoli v bujonu. Dnešní vydání Návštěvy u Jiřinky s Alenkou v Českém rozhlase Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc na Návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Tak jsem tady spolu s poslední prázdninovou neděli, Jiřinko. Už jenom jeden den volna a začne škola. To je ale neuvěřitelné, jak ten čas letí.
5: Jo, jo, prázdniny nám právě končí, léto už se s námi loučí. Dny se krátí, to nás mrzí, tma už zase bude brzy.
4: A je, co pak se stalo, políbila tě můza?
5: Ne, ani ta mě nepolíbila.
4: A to je smutné.
5: Je. Vzpomněla jsem si na mladá léta, to ještě smutnější, že? Trávili jsme prázdniny na chatě, chodívali jsme plavat do rybníka u lesa, trhali jsme ostružiny a hledali houby. Jo, to byla sladká doba prázdnin. Škoda, škoda.
4: Tak jsme si nostalgicky zaspomínali. Ale ty hřiby tě ani nemusí mrzet, protože je takové sucho, že na houbu nenarazíš. Jedině v obchodě. V lese nikde nic. Sucho, sucho.
5: A slyšela jsem, že někde v západních Čechách sem tam se objevil ostrůvek hub a už to říkali v televizi, takže za chvilku tam nebude taky ani noha.
4: To je na houby, když nejsou houby.
5: Je to smutné, u nás teda nerostly, ale protože podle jedné pranostiky se také říká, nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. A to znamená, že zase bude málo vody.
4: S tím počasím si to fakt už nevyberem. No a tak když nenajdeme v lese nic, zajdeme do obchodu, koupíme si zdravou hlivu ústřičnou a konečně budeme mít jistotu, že se po té smaženici otrávíme. Našla jsem takovou radu, jak poznat, jestli jsme použili hřiby poživatelné a nejedovaté, anebo právě naopak.
5: Myslíš ten mail, ve kterém se píše, že jedovaté houby zčernají při styku s cibulí nebo se stříbrným nádobím? Taky jsem ho četla.
4: To je on. Stříbrné nádoby samozřejmě doma nemám. S tou cibulí se mi to teda mezi námi taky moc nezdá. Ale kdybych něco našla, tak to vyzkouším.
5: Tak víš co, ani to nemusíš Lenko zkoušet, to je jenom pověra. Řada hub černá ovšem spíše při vyschnutí a zvadnutí, a to bez ohledu na přítomnost cibule nebo nádoby a už vůbec ne bez ohledu na to, zda jsou houby jedovaté či nikoliv.
4: Nakonec všechny houby jsou jedlé, že? Jenomže některé pouze jednou.
5: Takže nejistější je stejně ta hlíva ústřičná či žampiony v obchodě. A navíc, jak už všichni víme, je hlíva velice dobrá a dokonce léčivá houba.
4: Vím, že hlíva ústřičná taky snižuje cholesterol.
5: No, takže samé dobré zprávy. A je dokonce elixírem mládí, co chutná, a to už je pádný důvod, proč si tuto skvělou houbu, Alenko, připravit.
4: Jasně, a ještě se vyhneme teda těm zažívacím problémům, případně fatálním následkům, že? Ale otázka zní, co z ní dnes vyrobíme? Kulajdu, bo snad guláš, risotto, hlivu můžeme vařit, smažit, péct i zapékat. Fantazii se meze nekladou. Kam tě tvoje fantazie v tomto případě zavedla?
5: Fantazie nám meze sice Alenko neklade, ale obsah ledničky ano. Někde jsem četla, že v chladničce vydrží tak po dobu 2-3 dnů. Pokud by byla v ledničce delší dobu, pak je tvrdší. Takže se mrkni, jestli v té ledničce vůbec něco mám, Alenko.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tak jsme si, Jiřínko, zaspomínali na dobu prázdnin, ty letošní pomalu končí. Chválili jsme hlívu ústřičnou a chtěli jsme si z ní připravit něco dobrého. Dopadlo to jak? Našli, moji rádcové? Našli?
1: No, nenašli. A tak houby sice nemáme, ale v ledničce byla krabička naloženého masa.
0: Říká se, že houby jsou maso chudých, tak my budeme dneska bohatí. Budeme mít bohatý oběd. Konečně celé léto jsme skoro připravovali stále něco ze zeleniny. No tak dnes snad konečně něco od masa, že by bylo?
1: Máš pravdu, pořád jsme dělali něco z té zeleniny. Já jsem si říkala, že by to už na konci prázdnin chtěla něco ohnivého a od masa. A tak jsem naložila kousky vepřového plecka podle receptu s pohádkovým názvem Krakonošův oheň.
0: Vzhledem k tomu, že máš maso naložené, tak to asi bude snadná příprava. Ukaž recept, podívám se, co ještě teda mimo masa budeme potřebovat. Cibuli, koření a smetanu.
1: Mám ti říct, jak na to?
0: No, byla bych ráda.
1: Tak začni krájet tu cibuli, už ne?
0: Tak jo, tak já ji teda nakrájím, protože krájením cibule začínají skoro všechny recepty a tak jsou tak trošku všechny recepty k pláči, že?
1: No ale to máš pravdu, bez cibule není vaření, jen ji nakrájím pěkně na půl kolečka, jo? Tak jak na to? Na pánvi rozpálíme olej a maso z prutka orestujeme do zlatova. Přidáme cibuli a po chvilce mletou papriku. Zamícháme a jakmile všechno zezlátne, zalijeme smetanou. Necháme povařit do měka. Osolíme, okořeníme pepřem, podle chuti přidáme sojovou omáčku, chili nebo tabasco. Zamícháme a je hotovo.
0: Složité to není, jenom prozraď. V čem si to masičko vlastně naložila?
1: Nakrájela jsem kýtu na nudličky, osolila, poprášila solamilem, pak zakápla sojovou omáčkou a olejem.
0: Potřebujeme tak půl kila vepřového masa, 2 až 4 středně velké cibule, 250 ml smetany ke šlehání, 30%, vrchovatou lžičku mleté sladké papriky a stejné množství škrobové moučky, tedy solamilu, lžičku tabaska nebo chili koření, 3 až 4 lžíce sojové omáčky, pepř, olej a sůl. Správně?
1: Správně, Alenko.
0: A kdo má rád ostřejší jídla, tak může přidat víc chili nebo tabaska, případně ještě mletou sladkou papriku nahradit ostrou paprikou. A podávat můžeme třeba z hranolky, opečenými bramborami, nebo například bramborovou kaši.
1: Kdo má rád brambory, udělá to tak, jak říkáš, kdo ne, tak použije rýži nebo těstoviny. Mně by se ale líbila taková hedvábná bramborová kaše, to je pravda.
0: Ale já mám stejně nejradši šťouchané brambory s cibulkou.
1: Zkrátily se prázdniny, zkrátila se doba cestování a prázdniny nám zkrátily i den.
0: A víš, co je zajímavé, že v červenci dne ubývalo nějak míň, ale v srpnu to nabralo na rychlosti. A dá se říct, že nám prázdniny zkrátily světlo dne o 150 až 160 minut. No to mě docela překvapilo.
1: No to srpen už je takový. Jak se překlopí ty prázdniny do druhé půlky, tak najednou jsou Vánoce. Ale nebudeme smutní, protože i takové babí léto a barevný podzim je krásný. Prostě těšme se na každý den.
2: Ani to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Jsou zvuk zvonů z kostela svatého Jana Křtitele ve Velké Bystřici, ohlásil Nedělní poledne.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Vápené na Jesenicku chtějí vybudovat opatření na zadržování vody v lesích. Dvorky a zahrady v centru Litovle se odpoledne otevřou návštěvníkům. Fotbalisté Sigby Olomouc prohráli na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Vápené na Jesenicku jedná s majiteli okolních lesů o opatřeních, která mají zadržovat vodu v krajině. Hlavním důvodem jsou zkušenosti z povodní v roce 2024, říká starosta Leoš Hanik z TOP 09.
2: Rozhodli jsme se, protože máme bohužel bohaté zkušenosti s povodněma. V tuto chvíli jednáme s majoritním majitelem lesu, tak abychom v podstatě mohli vyhodnotit, které opatření bude pro ně nejvhodnější a na které vlastně oni jsou schopni přistoupit. Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
0: Dnes končí lhůta, dokdy se Češi žijící v zahraničí můžou zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Volit do senátu přímo ze zahraničí ale možné není. To znamená, že pokud volič chce hlasovat, je na zvláštním seznamu a musí přijet do Česka. Hlas pak do urny může hodit v jakémkoliv obvodu, kde se volby konají. Běžně nepřístupné dvorky a zahrady v centru Litovle se dnes otevřou návštěvníkům. Odpoledne se tam v Palackého ulici a okolí bude konat tradiční akce nazvaná Otevřeme dvorky. Program začne v 15 hodin a nabídne výstavu historických fotografií, hudbu, výtvarné díly nebo i projížďky v loďce po Mlýnském potoce, říká Zuzana Strakošová z pořádajícího spolku Na Pavlínce.
3: Snažíme se občanům města ukázat jiné pohledy na prostor, v kterém žijí. Takže letos třeba budou moci jet loďkou po Mlýnském náhonu, po kterém se normálně nejezdí, a vidět mlýn a zahrady a jiná místa, která vedou kolem řeky z jiných úhlů pohledu, a pokusit se prostě vnímat to město chvilku jiným způsobem.
0: S velkým předstihem si lidé zarezervovali všechny vstupenky na dnešní bezplatné prohlídky státních hradů a zámků v Olomouckém kraji. Obsazeno hlásí hrady Bouzov a Šternberg i zámek ve Velkých Losinách na Šumpersku. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na 30. srpna a 27. září. Sport. Sigma Olomouc v šestém kole fotbalové ligy prohrála na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Jediný gól zápasu vstřelil v nastaveném čase prvního poločasu obránce Míček. Trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal viděl v situaci nedůraz svých obránců, ale na druhou stranu také povedenou střelu.
4: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, že jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16. On to krásně trefil, takže pěkný gól. Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 20, a k tomu slabý proměnlivý, místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku dejte pozor na silnici mezi Domašovem nad Bystřicí a Sedmi dvory. Na zhruba půlkilometrovém úseku jsou na vozovce hospodářská zvířata.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nedělní písničky na přání, to je právě to, co pro vás v tuto chvíli Český rozhlas Olomouc chystá, a nešlo by to samozřejmě bez vás, posluchačů. Já se dívám do naší SMS-kové schránky, že tam už některé vaše zprávy přistály, tak já vám ještě připomenu naši horkou linku 221 555 444, kam můžete přímo volat. Přeji šťastnou ruku. Teď začínáme s Richardem Millerem, ty ostatní písničky už jsou na vás a Hanka Písková vám přeje krásný den.

0: můj.
1: Richard Miller a Český rozhlas Olomouc a taková trochu pesimistická písnička v písničkách na přání, ale ta další to hned spraví, protože ta je velmi pozitivní a máme tu Evu ze Zavadilky a ta nám řekne, komu ji chce darovat. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den, Haničko, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych chtěla velkou gratulaci a přání s písničkou poslat k zítřejším narozeninám mojí neteřince Pavlince Kupkové z Pavlova a ona má aj zároveň svátek a taky má svátek od mého synovce manželka Pavlinka Navrátilova z Loštic. Oběma přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a každý den hlavně dobrou náladu. To z celého srdce přeje Eva s rodinou a ještě bych taky chtěla popřát pěknou neděli do Jeřmaně mojí sestře Alence, manželům Rolédrovým, Sedláčkovým, Uncajklikovým, Lidušce Olšovské, Havličkovým do Pavlova a prozatím to je asi dneska všechno. Všem přeji krásný sluníčkový den a dětům poslední neděli prázdninovou. Vám, Haničko, moc krát děkuji a zase někdy budu těšit naslyšenou.
1: Naslyšenou zdravíme na Zavadilku. Eva správně připomněla, že v pondělí slaví svátek Pavlíny, dnes mají svátek Vladěny, tak na ně nezapomeňte. A já tu písničku posílám také Štěpánkovi a teď nevím, jestli Serinovi nebo Šerinovi z Vyšehorek k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody, hodně dobrých kamarádů přeje rodina Františka Navrátila. A ještě písničku posíláme všem lidem z Olomouce, Marii z Hraběšína, z Hraběšic zřejmě, dále také Zdeničce z Hrochova, Věře Halouskové a také našim sestřičkám ve Štítech, podepsán Břeťa Piska Štíty.

0: čase být.
1: Lucie Bílá na přání vás, posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, a my tu máme dalšího z vás, nebo další z vás, a je to opět paní Eva, ale tentokrát z Horní Loděnice. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a touto cestou bych chtěla popřát pan Zdeněk Zahradníček ze Štěpánova. Dneska slaví narozeniny. Milý bráško, všechno lepší narozeninám, hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody ti přeje rodina Koníčková a rodina Zapletalová. Děkuji, nashledanou, hezký den.
1: Děkujeme také, naslyšenou. A teď k nám dorazila taková dlouhá SMS-ka od Hely ze Skřípova, ale bohužel není celá. Každopádně Hela do Luke chce poslat děkovnou písničku všem, kteří přispěli za krásné zážitky na hřišti, výborné Gotovy písničky v podání Honzy Mlčocha a k tanci a poslechu dvě výborné skupiny Dobroty s Udírny, Makrely a tak dále a tak dále. Víc k toho k nám nedorazila. Tak já věřím, Helo, že budete spokojená, že ti, kteří tu akci u vás organizovali, tak také.

0: Václav Neckář společně s Helenou Vondráčkovou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a v éteru už teď také paní Anička z Bludova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Hezký den vám všem přátelům a příjemným moderátorům. Posílám krásnou písničku s radostí od srdíčka Zlatíčkovi a Miláčkovi Františkovi od Brna, Marušce a Frantovým Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, manželům, blížňákům jim do Rapotina. Přeji všem zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Anička Bludov a všem Bludovákům. Děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou, a zdravíme do Bludova a na další místa, kde nás posloucháte. A je tu další přání hezkého dne. Tentokrát píše věrný posluchač Jirka ze Stupkové z Olomouce. Děkuji všem od srdíčka i stavebním cestářům za jejich obětavou práci, přátelé. Hodně zdravíčka i do studia a do režie Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji moc. Tak a máme tu ještě přání pěkného sluníčkového odpoledne ke kávičce a oplácíme písničkou rodině Pitlíčkové. Zdravíme rodinu Gotovaldovou, Navrátilovou, Šlehoferovou, Becanovou nebo Bečanovou, Alenku do Jeřmaně, Karla a Alenku do Turecka a na všechny myslí Sedláčkovi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš stareček Křoupal z Břochovanu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A zpět k písničkám na přání. Z další je tady paní Zdena z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
4: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Petrovi Cerova od Zmoška písničku. Vy už jste ji vybrala. Jste moje hodná holka. No a aby nezapomněl, že 5. že bude autobus přistaven a jedeme do Hradčan. Mají tam invalidi nějakou veselici. Tak a nezapomene.
3: Dobře.
4: No.
3: Tak my děkujeme, já vás příště jenom poprosím opravdu úplně stlumit rádio, protože se nám to tam trošku ozývá. Doufám, že to je všechno, nebo ještě někomu budeme posílat písničku?
4: Ne, děkuju moc.
3: Ano, mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Naschledanou.
3: A sem k nám do studia, ale hlavně k vám posluchačům letí další krásné sluníčkové pozdravy. Tentokrát hlavně Zdeničce do Uničova, Majce a Aničce v Bludově, Aničce ve Vápené i Helence v Uhelné a Vlasti v Krnově. Všechny zdraví Marci. Dále je tu prosba, abychom zahráli také do Jeseníku paní Lidušce a paní Alence jen tak pro radost a potěšení. Hezký den a hodně zdraví přeje Dáša. A ještě je tu pozdrav krásného dne milému Břeťovi Pískovišti a tetičce draze Baťové do Štítu. Přejeme krásný sluníčkový den, hodně zdraví a pohody Jarka a Mirek s rodinou.

0: Marcela Zmoška teď vystřídá Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, protože jeho píseň Jednou nebe zavolá a neb proudy si moc přeje pan Pavel z Rýmařova. Pavle, dobrý den, komu tu písničku pošleme?
1: Dobrý den, tuto písničku bych chtěl vám do Českého rozhlasu, potom do Uničova paní Fuxové, potom tady v Rýmařově paní Kavolokové, najdeště panovi Pacvoňovi a všem známým a přátelům jenom tak pro radost. Děkuju moc krát za tím.
0: Také děkujeme. Naslyšenou, písnička letí samozřejmě i k vám. A hrát budeme ještě také Růženě Navarové z Podolí toho času v Lošticích v domově důchodců a ještě Pavle Petrové z Loštic. Hodně zdraví a všechno nejlepší k narozeninám za celou rodinu přeje Hela a přidávají se k přání i Anička s Bohušem. Dále zahrajeme rádi také pro naši milovanou tetu paní Alenku Pěnkavovou ze Lhoty. Teto, moc na tebe myslíme, máme tě moc rády, tvoje holky Veronika, Dalila, Latifa a Andrejka z Prahy a babička Věruška Hinková z Libiny. A ještě písnička poputuje do Chořelic, milé jítě Navrátilové ke krásným narozeninám, přejeme vše jen nej, zdraví, moře rodinné lásky, příjemné životní okamžiky a boží požehnání, Hela se všemi zlatíčky.

0: Petr Kolář splnil další písničkové přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a my tu máme další a další telefonáty a jsme moc rádi a tentokrát je to paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych tu cestu poděkovat všem, co se účastnili na dobovodu na poslední cestě mýho bratra Luboše Krcovýho z Palonína. A je to teda všem, co se zúčastnili, pak děvčatům Bartovým na Olešnice, do Pavlova, do Nového Malina, do Dolních Studinek a do Mezec. A prostě všem, co se účastnili, tak bych jim, a panu Oldovi Cerákovi do Nemile, tak bych jim za to chtěla poděkovat.
0: Děkujeme také.
1: Pro vás, paní redaktorku, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc.
0: I samozřejmě pro vás. Mějte hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A dále je tu také hudební blahopřání k dnešním 88. narozeninám pro pana Jana Ospálka z Chromče. Přejeme hodně pevného zdraví, spokojenosti a radosti z pravnoučky. Všechno nejlepší ze srdce přeje celá rodina.

Prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je štěstím narodit se zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rádio vašeho kraje vám v této hodince přináší písničky na přání a s tou další je tady Tomáš z Uničova. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tomáši, tak komu budeme hrát, koho byste chtěl potěšit?
3: Tak prosím vás, já bych chtěl tady tu písničku poslat sám sobě ke kafíčku, nikomu jinému. A chtěl bych prosím zahrát od medvědů Kohout.
2: Určitě tu písničku rádi posíláme a vy máte ale velkou smůlu, protože my to stejně všichni uslyšíme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
2: A krásnou neděli popřejeme a krásnou písničku pošleme se srdečným pozdravem také pro naše nejdražší přátele Janičku a pana Jiřího Pospíšilíkovi, také Lidunce Loničkové z Olomouce, Vlastičce z Krnova, Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrochova, Zdeničce Pavelčíkové a váženým pánům Jiřímu z Litovle a Břetíkovi Pískovi ze Štítu, který už na nás asi zapomněl. Vaši Věra Halousková s hodným a pracovitým vnukem Adámkem.

0: Jan Nedvěd zpíval hlavně pro posluchače Tomáše z Uničova a v tuto chvíli už je připravena Naďa Urbánková a písničku od ní vybírala paní Alena z Jeřmaně. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Haničko. Ještě jednou vás srdečně zdravím a celý Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory a posluchače. Dnešní srdečné přáníčko posílám neteřnice Pavlince Kupkové do Pavlova s naše Pavlince Navrátilové do Lošti, naše milé Pavlinky, na každý den radost malou a veselou náladu, kopec zdraví, kopec štěstí a stálou pohodu. Přeji sluníčkový den milé sestřičce Evičce na Zavadilku a její rodině, rodině Havličkové do Pavlova, Sedláčkovým do Újezda a všem milým kamarádům. Alena z Jeřmaně, vám ještě jednou, Haničko, děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou neděli. A ještě zahrajeme rádi také Domohelnice pro radost a potěšení paní Emilce Bartošové, Marušce Kolomazníkové, Aničce Ryšavé a Domitrovi Věře Bartové. Zdraví Jana Sedláčková z Křemačova. A dále písničku posíláme také pro maminku ze Šumperka a to jen velké děkuji posílá Naďa s manželem.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: S Naďou Urbánkovou jsme téměř ve finále dnešních písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc a je tu poslední dnešní telefonát a je to pan Robert z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vybral jsem takovou hezkou šuplikovku, kterou jsem hodně dlouho neslyšel. Jmenuje se od pana Schellingera, Lenera a Vruhov, my chodíme na golf. Bylo by to teda pro vás do rozhlasu, pro všechny moderátory. Tak by to bylo pro všechny šuplikáře, jich hodně, tak pro všechny linkaře. No a pro všechny moderátory noční linky. A hodně moc chci poděkovat, vyhrál jsem v hřebíkách hrnek Rádia Českého rozhlasu Olomouce a mám z něho velkou radost a příští měsíc to zase zkusím. No, ale napřed se dovolat a pak ještě chytnout 3 dobré otázky. 2,5 měsíce jsem nic nevyhrál, ale o to větší radost byla pak z výhry, když to vyšlo. 9krát jsem vyklíčil, ale nezdal jsem to, po 10. to vyšlo.
0: No,
1: takže chci za všechno moc poděkovat. A je to hlavně pro Vlastičku do Krnova, ona je vždycky moc sympatická, zavolá mě, mám ji moc ráda. Bylo by to i pro Mirečku, mou nejlepší kamarádku, je to moc prima holka, mám mu taky moc rád. No a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. Moc vám teda děkuju. Naschledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou a jak tomu přidám ještě jeden z vašich vzkazů. Dobrý den do Českého rozhlasu Olomouc, celého milovaného srdíčka, veliké poděkování milé mé Aničce z Bludova za nejmilejší přáníčko mému srdíčku a nejkrásnější písničku pro mě. Pohladila po srdíčku, přeji krásný den, hodně zdraví, štěstí, moře lásky i Mařence a Františkově z Hrabové, Jiřince ze Sudkova, Marušce z Bludova, vše přeje František od Brna. A to je tečka za dnešními písničkami na přání, hrát pro radost pro ty z vás, kteří máte rádi lidovou hudbu a dechovky, budeme mezi 17. a 18. hodinou. No a po 13. hodině po dalších zprávách už se na vás bude těšit opět František Kinský a další díl Zámeckého léta.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov plánuje modernizaci křižovatky Kojetínské a Husovy ulice. Ministerstvo financí musí do zítřka představit návrh státního rozpočtu na příští rok. V Hranicích se dnes děti můžou rozloučit s prázdninami. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Přerova plánuje v příštím roce zrekonstruovat frekventovanou křižovatku Kojetínské a Husovy ulice. Radní vyhlásili veřejnou zakázku na kompletní obnovu signalizačního zařízení pro řidiče, chodce i cyklisty. Pokud plán schválí i zastupitelé, uvolní město na investici téměř 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktním i bezdotykovým ovládáním a světelnou informací o čekání na zelený signál.

0: Ministerstvo financí musí do zítra představit návrh státního rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová už dřív avizovala, že schodek bude vyšší než v loni. Zároveň ale dodala, že bude nižší než 400 miliard korun. To ale kritizuje třeba opoziční ODS, podle které je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné. Schillerová se ale hájí tím, že finance převzala ve špatném stavu. Poslední promenádní koncert z letošní letní série zazní ve Velkých Losinách na Šumpersku. Od 3 hodin odpoledne zahraje a zaspívá Anna Lukášová s kapelou Litera a vystoupí také majoretky TJ Diamonds. Děti se dnes v sadech československých ligí v Hranicích můžou rozloučit s prázdninami. Akce s názvem Hurá do lavic začíná za hodinu a nabídne zábavu inspirovanou divokým západem, popsala Liba Mátlová z městských kulturních zařízení.
1: Na děti čeká celkem 8 výpravných soutěžních stanovišť s tematikou divokého západu. Bude tam například velká westernová střelnice, indiánský totém, házení pod kovou, skládání obřích puclí westernových postav, jízda na koni a spoustu dalšího.
2: Sport.
0: Debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získal na mistrovství světa bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Kajakář Josef Dostal naopak titul mistra světa neobhájil. Na pětistovce skončil v polské Poznani čtvrtý.
2: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. Slabý proměnlivý, místy mírný jižní až jihozápadní vítr. Zítra má být potom oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18. Slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 na 236. kilometru z Muhelnice do Olomouce. Stojí tam osobní auto s defektem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
3: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Německé léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
3: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
3: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
3: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
3: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
3: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
3: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási a jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
3: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: Svůj dům. Barvy šenbrunské žluté. Zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak, tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušit, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Downton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to možná někdo si myslí, že to není

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nový úřad práce v Olomouci je hotový. Stěhování úředníků začne za 2 měsíce. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby. V tančírně v Javornickém Račím údolí dnes vystoupí kapela Terne Čáve. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Velké stěhování zaměstnanců úřadu práce v Olomouci má začít v listopadu. Pobočka bude zřejmě několik dní uzavřená, řekl to krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Zhruba 300 úředníků se přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů, které přišlo na více než 320 milionů korun. Přestavba byla náročná, říká vedoucí projektu Michal Kotouč.
2: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního podzemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
0: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace vlády a prezidenta. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Státní památky dnes organizují prohlídky zdarma. Zájemci si ale musí před návštěvou opatřit online vstupenku v rezervačních systémech jednotlivých areálů. V Olomouckém kraji mají ale rezervace už plné hrady Bouzov a Šternberg i zámek.

0: čtvrtek ve Velkých Losinách na Šumpersku. Na koncert kapely Terne Čáve můžou zájemci vyrazit dnes do tančírny v javornické místní části Hračí údolí. Vystoupení začíná za hodinu, řekl dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
1: V neděli v tančírně představíme Terne Čáve, což je jedna z nejznámějších a také nejúspěšnějších romských skupin v Čechách. Sami o sobě říkají, že to je cigánský romenrol alias rock'n'roll. Takže v neděli od 3 hodin v tančírně v Hračím údolí. Sport.
0: Česko má na mistrovství světa v rychlostní kanoistice další medaili. Na pětistovce ji získal deblkajak Jakub Špicár, Daniel Havel na pětistovce byl bronzový. Dosud přitom česká dvojice brala na šampionátech třikrát čtvrté místo. Daniel Havel si cení hlavně dobrého finiše.
2: Naše klasika, kdo nás zná, tak takhle jezdíme přibližně vždycky ten průběh. Dneska to bylo už odjetý hodně v té trati, ale zas v druhé polovině tady jsou vlny, takže když my tam přijedeme s tím naším finišem a máme ještě síly, ostatní jsou vytuhlí, tak se tam ty rozdíly dělají mnohem větší než normálně. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18 a slabý, proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku na silnici mezi Žulovou a Černou Vodou havarovala dvě osobní auta. Nehodu šetří policie, dbejte jejich pokynů.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po 14. hodině nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc tradičně čekají hřebiky, tedy soutěž, která přináší spoustu hezkých dárků v podobě knížek nebo CDček, ale i dalších drobností. Poté se samozřejmě také těšíme na strejčka Křoupala, který nám osvěží hanáčtinu. Tentokrát bude připomínat, že končí prázdniny. No a do třetice všeho dobrého, zhruba ve 14:45 je připravená rubrika Nahráli jsme pro vás, a my si tentokrát vychutnáme Frýdec Místeckou skupinu Prouza. Teď ale Marek Lambora a poté už Katapult, no a potom hřebiky. Těší se na vás Hanka Písková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Já věřím, že napřímo už jsou všichni, kteří by takhle na konci prázdnin chtěli ještě vyhrát nějakou pěknou knížku, CDčko, tričko nebo hrneček Českého rozhlasu Olomouc. Uvidíme, jak to dnes dopadne. Já už jsem moc zvědavá, kdo se k nám dnes dovolal jako první. Dobrý den, tady Český rozhlas Olomouc, Hanka Písková. Koho máme na lince?
3: Dobrý den, tady Pavlína.
2: Pavlíno, odkud voláte?
3: Novobydžovsko.
2: Až z takové dálky, tak já nebudu zdržovat, rychle nabídnu otázky od jedničky do desítky. Odkud začneme?
3: Zkusíme pětku.
2: Zkusíme pětku, hezky od prostředka, jak se říká. Která hvězda na noční obloze z těch, co vyjmenuji, je nejjasnější? Je to buď za A Sirius, nebo za B Polárka, a nebo za C Rigel?
3: Já bych chtěla tu Polárku.
2: Typla byste tu Polárku.
0: Jauweis!
2: Jauweis, je to opravdu těsně vedle, je to Sirius. Sirius je nejjasnější hvězda na noční obloze. Tak díky za zavolání, mějte se moc hezky, naslyšenou.
3: Taky, krásně, naslyšenou.
2: Pětka za námi, ale stále k dispozici ještě 9 otázek dnešních hřebíků, tak uvidíme, jestli další posluchač nebo posluchačka bude mít větší štěstí. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Marie od Uherského Hradiště.
2: Tak zdravíme na Jižní Moravu a nabízím otázky od jedničky do desítky mimo pětku, ta už tedy byla vyřčena.
4: Tak dvojku.
2: Ano. 43. narozeniny slaví herec Jakub Prachař. Jeho manželkou se letos v červenci stala která herečka? A dávám tři možnosti. Za A Ivana Korolová, za B Eliška Křenková a nebo za C Sára Sandeva. Co myslíte?
4: Sára Sandeva.
2: Říkáte to s naprostou jistotou a nám se pomýlilo zařízení, takže já musím říct, že mám samozřejmě pravdu. Je to tak, Sára Sandeva se stala manželkou Jakuba Prachaře a my můžeme pokračovat dál.
4: Tak šestku.
2: Pod šestou otázkou se dnes skrývá tato otázka. Co to je kvaš? Kvaš je za A druh textilu, nebo za B způsob zdobení skla, a nebo za C malířská technika?
4: Malířská technika.
2: Opět říkáte s velkou jistotou a opět musím konstatovat, že máte pravdu, takže i otázka číslo 6 je správně zodpovědná do třetice, doufám, že odbude.
4: Sedmička.
2: Ptám se, kdo je autorem knihy Zahradníkův rok a máte opět tři možnosti. Je to buď Jakub Arbes, nebo za B Karel Čapek, a nebo za C Karel Poláček.
4: Karel Čapek.
2: Naprosto jistá odpověď a opět samozřejmě správná. Tak já mám velkou radost. Vybírejte z pěkných cen Českého rozhlasu Olomouc a mějte se moc hezky. Naslyšenou. Tak Uhersko Hradišťko bylo opravdu úspěšné a já jsem zvědavá, jestli to dobré tažení bude pokračovat. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady Pavla z Litovelska.
2: Pavlo, zdravíme a já se pozorně podívám, že už vám dnes nemohu nabídnout otázku číslo 2, otázku číslo 5, 6 a 7 už byla zodpovězena, takže když to zhrnu, 1, 3, 4, 8 až po 10.
3: Tak zkusím 4.
2: A pod 4 budu recitovat tak trochu, tak zpívat jako déšť a tančit jako on, co já bych za to dal, kapitál milion. Kdo zpívá písničku s tímto textem? Je to buď za A Václav Neckář, nebo je to za B Jiří Korn, a nebo je to za C Karel Zich?
3: Korn.
2: Tak ptáte se sice otázkou, ale je to správně, samozřejmě je to Jiří Korn a docela slavná písnička Zpívat jako déšť, takže správně zodpovězeno. A dále?
3: Písničku.
2: Odkud pocházel významný malíř a rytec Francisco Goya? A zase tři možnosti, buď za A ze Španělska, nebo za B z Nizozemska, a nebo za C z Itálie.
3: Zkusím Ačko.
2: Zkusíte Ačko, tedy Španělsko. Já musím jedině pogratulovat, protože je to správně. Francisco Goya byl opravdu ze Španělska. No a do třetice?
3: A osmičku.
2: A osmička, tam se zeptám, jakou měnou se platí na Maltě? A máte opět tři možnosti, buď za A eurem, nebo za B maltskou librou, a nebo za C maltským frankem.
3: Prosím, euro.
2: Tak vy to jen na nás zkoušíte, ale zkoušíte naprosto správně. Je to tam, na Maltě se samozřejmě platí eurem a vy máte další výhru Českého rozhlasu Olomouc, tak si ji užijte. Naslyšenou. Tak a teď se pozorně dívám, že volná je devítka, desítka a trojka, takže ještě můžeme pokračovat v dnešních hřebikách. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Kdo se k nám dovolal?
5: Anička z Vítovle.
2: Aničko, já vás moc zdravím a vy už tedy nemůžete moc vybírat. Já vás jenom poprosím, jestli byste mohla stáhnout ten svůj rozhlas. Ano, aby se nám to tam nevazbilo, neozývalo. Děkuju vám moc. A otázky, které zůstávají, ano, otázky, které zůstávají, tak trojka volná, devítka nebo desítka?
5: Tak zkusíme. Vydržte, já se můžu posadit.
2: Tak, odkud začneme?
5: Zkusíme desítku.
2: Zkusíme desítku. Tam se skrývá otázka, která se nějak týká Českého rozhlasu Olomouc za jeho vysílání. V Hvězdných návratech mezi 16. a 17. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc budeme dnes vzpomínat na jednoho českého herce a vy zkuste uhádnout kterého a dávám tři možnosti. Buď to za A na Jaroslava Moučku, nebo za B na Eduarda Cupáka, a nebo za C na Ladislava Županiče.
5: Zkusím Ačko.
2: Zkusíte Jaroslava Moučku a představte si, že jste zkusila správně. Opravdu uslyšíme scénky a úryvky z různých věcí, které opravdu natočil tento slavný herec Jaroslav Moučka. Desítku škrtáme a devítku nebo trojku?
5: A zkusíme trojku.
2: Tam se skrývá trochu zeměpisu, kde se nachází vyhlášené letovisko Varadero. Je to buď za A v Brazílii, nebo za B v Mexiku, a nebo za C na Kubě?
5: Mexiko.
2: Říkáte Mexiko. A tam vás klamu, je to opět těsně vedle, Varadero je poblíž Havany na Kubě. Tak nedá se nic dělat, Aničko, mějte se moc hezky a díky za pěknou hru, ale naslyšenou. No a v našem banku zůstává jediná otázka a to znamená, že už nemůžeme dát šanci nikomu, ale vy, kteří máte rádi soutěže, tak určitě volejte zítra zase po druhé hodině.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Divokej Bell a Český rozhlas Olomouc. A ač tomu počasí ani trochu nenapovídá, při pohledu do kalendáře zjistíme, že školáci mají před sebou poslední den prázdnin, ale má to, jak říká Stareček Křoupal, i své kladné stránky, třeba opětovné setkání s kamarády a kamarádkami.
1: To ščočím do kalendáře, jak te prázdniny dětskám šíleně otekly. Nic se nedá dělat. Končí čas véleto, táboro, čas koupání, chytání lelko, čas letních hlásek. Teď je potřeba ještě nakoupit nějaký přezovky, zešity, zařídit průkazku na vlak či bus, přihlásit obědy ve školní jídelně a jož, aby tady bylo 1. září. Maminka bodí svýho syna. Lojzíko, stávě, už je 7 hodin, musíš do školy. Lojzík na to. Ale mami, mě se nechce, já chci ještě spát, já nikde nepůjdu. Maminka se nedá odbět. Lojzíko, stávě, už je 7:45, teď přijdeš pozdě, děcka se ti budou smít. Lojzík se brání. Maminko, já nechci do školy, já chci být doma, já nikde nepůjdu. Ale Lojzíko, ty musíš jít do školy, dejte se přece očetel. Vízete, že to ani očeteli nemají jednoduchý, že se musí ho také přemůct, aby do té školy stali a šli zavčasu. Děcka, po cestě do školy musíte myslet také na svoje rodiče. Co jim to dá práci, všecko vám pozhánět, ať jsou to školní pomůcky, oblečení, bodky, kabáty, bundy, když to všecko stojí peníze. Tak se jim aspoň odměňte tém, že se budete ve škole očet. Nemusí ho být samé biče, když trojka je přeci dobrá známka. Hlavně se snažit. Každý nemusí být inženýr. A očte se jazyky, ať se ve světě nestratíte, ať se nemusíte domlouvat rokama a nohama, tak jak já. A na vás, milí rodiče, jsem nezapomněl. Vy se také snažte těm dětskám aspoň trochu pomůct. Hlavně těm nejmenším, co jdou do školy poprvní. Děti, pamatujte si, že se budete očet celý život. A také to, že co se v mládí naučíš, na stáří, jak deš, tam deš.
0: Šťastný návrat školákům a školačkám do lavic dnes popřál Stareček Křoupal, pořád napsal a namluvil Jiří Vrba, dramaturgem byl Jan Sulovský, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a režii měl Tomáš Soldán. Plk si můžete poslechnout v repríze, kterou vám nabídneme příští neděli v 7:40 ráno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je štěstím na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulečíci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Dnes si vychutnáme frýdecko-místeckou skupinu Prouza, která patřila spolu s kapelou Priznic v první polovině 90. let minulého století ke kytarovým zjevením ze Severní Moravy. A letos v březnu zahrála i u nás ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dnes uslyšíme ze záznamu skladbu Před tebou.
2: Dobrou noc.

0: Tak jo, díky, byli jste skvělí.
1: Skupina Prouza a písnička Před tebou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a nám už se přibližuje 15. hodina, s ní další aktuální zprávy a poté už se na vás bude těšit Jarka Nosková s pořadem Na cestě Folga Country. Tentokrát bude v tom pořadu znít novinka folkové kapely Meziměsto, album s názvem Pramen, co neuteče. No a po 16. hodině tu už budou Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. Ten nám dnes připomíná herce Jaroslava Moučku. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Ve Vápené na Jesenicku plánují vybudovat opatření na zadržování vody v lesích. Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. V Moravském divadle Olomouc začne od nové sezóny fungovat Mezinárodní baletní akademie. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Vápené na Jesenicku jedná s majiteli okolních lesů o opatřeních, která mají zadržovat vodu v krajině. Hlavním důvodem jsou zkušenosti z povodní v roce 2024, řekl starosta Leoš Hanik z hnutí TOP 09.
5: Rozhodli jsme se, protože máme bohužel bohaté zkušenosti s povodněma. V tuto chvíli jednáme s majoritním majitelem lesu, tak abychom v podstatě mohli vyhodnotit, které opatření bude pro ně nejvhodnější a na které vlastně oni jsou schopni přistoupit. Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
4: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka financí Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, bude ale pod 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu špatně.
6: Takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
4: Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají na až třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Od září začne v Moravském divadle Olomouc Mezinárodní baletní akademie Junior Ballet Olomouc. Celosezónní stáž umožní mladým tanečníkům získat jevištní praxi, pravidelný trénink a zkušenosti s baletními mistry i pedagogy, řekl ředitel divadla David Gerneš.
7: Existuje varianta, jak pomoci mladým tanečníkům, kteří jsou po škole, kteří hledají možnost profesionálního uplatnění a chtějí si zvýšit

0: svoji kvalifikaci, tak aby pravidelně trénovali, zkoušeli s profesionálním souborem, navykli si tak na celý tento režim a měli tak pak větší příležitost dostat se do angažma. Sport.
1: Matěj Lukeš je mistrem světa v moderním pětiboji, teprve druhým v české historii. Zlato získal na šampionátu v Číně a potvrdil tak pozici jedničky v mezinárodním žebříčku. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přehánkami, někde i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrní buďte na dálnici D35 na 258. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice. Stojí tam porouchané auto a totéž platí i v opačném směru, ale na 241. kilometru. I tam stojí porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů, společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

žádný pocity, už nesmí zvedat telefon, co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl.

nic. Nepíš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší předsím, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám říkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

0: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do Pražské malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat, a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví.

0: Album Pramen, co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a svrchá.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé

0: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
1: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
2: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
1: Jo.
0: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov plánuje modernizaci křižovatky Kojetínské a Husovy ulice. Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Dvorky a zahrady v centru Litovle se dnes otevřely návštěvníkům. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Přerova plánuje v příštím roce zrekonstruovat frekventovanou křižovatku Kojetínské a Husovy ulice. Radní vyhlásili veřejnou zakázku na kompletní obnovu signalizačního zařízení pro řidiče, chodce i cyklisty. Pokud plán schválí i zastupitelé, uvolní město na investici téměř 10 milionů korun, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktním i bezdotykovým ovládáním a světelnou informací o čekání na zelený signál.
0: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl v televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu třeba kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která mění rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
3: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
0: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila zhruba tisícovka respondentů. Ještě 2 hodiny budou běžně nepřístupné dvorky a zahrady v centru Litovle otevřeny návštěvníkům. V Palackého ulici a okolí se koná tradiční akce nazvaná Otevřeme dvorky. Program nabízí výstavu historických fotografií, hudbu, výtvarné dílny nebo i projížďky v loďce po Mlýnském potoce, říká Zuzana Strakošová z pořádajícího spolku Na Pavlínce.
4: Snažíme se občanům města ukázat jiné pohledy na prostor, v kterém žijí. Takže letos třeba budou moci jet loďkou po Mlýnském náhonu, po kterém se normálně nejezdí, a vidět mlýn a zahrady a jiná místa, která vedou kolem řeky z jiných úhlů pohledu, a pokusit se prostě vnímat to město chvilku jiným způsobem.
1: Sport.
0: Filip Salač první velkou cenu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze závodu Moto 2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přehánkami, někde i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám silnice je v Olomouci částečně uzavřena ulice Šlechtitelů. Omezení potrvá do pátku příštího týdne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu

0: stalo?
1: Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči, co to povídáš? Co to máš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš to, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Lítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem někomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
2: Já se sám zblázním!
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na děloci? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vít Jakubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lojziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
5: Že?
11: No to je lipnice roční.
5: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
5: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádnej zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já. Dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátelé režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýkov si bouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malý se k nejde karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, na to je ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedem akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Ergo. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kde to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojelené.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z ní přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženský je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já, jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já.
7: No, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, byť Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde bys jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, víš?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
7: No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Tmaruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám, to dá taky ten můj kamarád z vojny lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
7: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Janza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každej jinej. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne. Sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. On pryč.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A prostě na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
8: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu.
11: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvažíš, čiháku?
9: Ančo!
11: Tam mu ale dává kapky, co? A má

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověk? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše, co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery, byšli z krků, byšli, nebo ohnivý povetle, to fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
9: ty, si to brumláš? Dělej, psa, vyslíbíš mě na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
6: To se...
9: Tak mám čím podpálit v kamnu.
6: To se musí něco říct.
9: Tak to řeknu.
6: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do této. Kručí písek.
9: Co?
6: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolegu, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No, samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, jo. Aha? No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastermann chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastermann. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy, tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme, dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Pomoc! Já se utopím! Zachraňte mě! Zachraňte mě!
3: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
2: Já už nemůžu. Pomoc!
3: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop! No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru, a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme selský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Hele, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Když vám to došlo, jo? Jsem se přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych sem chtěla dělat slečnu v květinářství, ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a tenhle řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že byste měl včera zakalenej chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, mi to si, chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednou!
12: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
13: Lojzíčku, můžu na chvilku?
14: Co se děje? Pojď dál.
13: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
14: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
13: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
14: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
13: Poustevníka.
12: Cože?
13: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
14: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
13: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
14: Jo,
13: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
14: jo,
13: vochočil by si srnku.
14: No,
13: a
14: ne,
13: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
14: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
13: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
14: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
13: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
13: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
14: Kvůli čemu?
13: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
14: Jo,
13: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
14: To je fakt.
13: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
14: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
13: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
14: no jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
13: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
13: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
13: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
14: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Velké stěhování zaměstnanců úřadu práce v Olomouci má začít v listopadu. Pobočka bude zřejmě několik dní uzavřená. Řekl to krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Zhruba 300 úředníků se přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů, které přišlo na více než 320 milionů korun. Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO. Řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
1: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
0: Národní památkový ústav v rámci ocenění Patrimonium pro futuro vyhlásil online hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují. V Olomouckém kraji jsou nominované obnova mauzolea rodiny Langrových v Libině a výstava a kniha Město na třech pahorcích Muzea umění Olomouc. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu v Olomouci Sandra Kolářová.
2: Novobarokní mauzoleum rodiny Langerů, bývalých textilních průmyslníků, obnovila obec Libina. Výstava a publikace Město na třech pahorcích Muzea umění Olomouc unikátním způsobem propojily nálezy z 19. století s nejmodernějšími výzkumy a nabídly tak veřejnosti ucelený pohled na formování jednoho z nejvýznamnějších center Moravy.
0: Víceúčelový dům v Rudné pod Praděnem má novou střechu. V budově jsou byty, jídelna mateřské školy i sklad údržby. Střecha starého německého domu nebyla v dobrém stavu. Podle tamního starosty Radomíra Tománka ze Stan byla rekonstrukce z 90. let nekvalitní.
3: Důvodem opravy byla hlavně oprava bytu po nájemníkovi, který se nám vystěhoval. Byt jsme měli opravený, ale bohužel při bouřce jsme zjistili, že začíná do bytu zatíkat, takže z toho vznikla i taková další práce a to byla oprava střechy. Je taková trošičku členitá, že to je původní německá vilka, krásná střecha členitá, ale poměrně složitá na opravu. Sport.
0: Švýcarka Frajová se poprvé stala mistryní světa v cross country na horských kolech. České reprezentantky skočily hluboko v poli poražených. Adela Holubová obsadila 37. a Tereza Tvarůšková 44. místo. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě. Oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 291. kilometru ve směru z Přerova do Ostravy stojí porouchané auto. Projíždějte tudy opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čase mezi 17. a 18. hodinou v neděli tradičně přichází pořad. Hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes startujeme s pražskou kapelou Petra Finka, či je to Louka Široká, bude zpívat a hrát. No a já jsem moc zvědavá na další vaše písničkové nápady, protože samozřejmě záleží na posluchačích, jaká bude dramaturgie, hudební dramaturgie této hodiny. Připomínám naši linku 221 555 440. Je SMS-kové číslo 723 70 33 51. Krásný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Hrajeme pro radost, to je pořad, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. My tu teď máme připravenou veselou trojku, protože písničku od ní si moc přeje paní Majka z Jedlí. Majko, hezký den.
1: Já vám přeju krásný podvečer, krásný pozdrav do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Tato písnička je pro Aničku Cinkovou z Jedlí, která oslavila krásné 86. narozeniny. Aničko, přejeme vám se Slávkem hodně zdravíčka, štěstí, rodinné pohody a co vám ještě dlouho daří. To vám přejeme z Jedlí. A vám, paní Hanko, moc krát děkuju za vyhledání písničky a přeji vám krásný večer. Naschledanou a děkuji.
0: Děkujeme také, mějte se moc hezky, naslyšenou. A ještě tu máme přání. Dobrý den, rád bych nechal zahrát pěknou písničku pro Milušku Hudskou ze Zlatých hor, že ji moc miluji, od Kamila Konečného.

0: Veselá trojka a Český rozhlas Olomouc a teď je velká změna rytmu, bude tu malá muzika na uše Pepíka a bude zpívat písničku Jsem jaká jsem, kterou máte hodně rádi a tuhletu písničku si přeje paní Marie z Kroměříže. Dobrý den.
1: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, spřání stálého zdraví, Janičce a Jiřímu do Roštění, Marušce do Hrabišína, Lidušce do Olomouce, Miladce do Přáslavic, Zdeničce do Prostějova, Zdeničce do Hrochova a Zdeničce do Holubic. Vám, paní Haničko, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Také děkujeme, naslyšenou. A další písnička tu bude také pro pěkný podvečer Věrušce Halouskové s Adámkem, Jindřišce Naďové, Janičce a Jiřímu z Roštění, Vládičkovi Stovačova, Břeťovi Pískovi, Jiřímu ze Stupkové ulice a Jiřímu z Kunštátu a všem posluchačům posílá Lída z Olomouce. A ještě také zahrajeme k dnešním narozeninám životnímu jubileu paní Marii Ryšovské z města Albrechtic. Hodně zdraví, spokojenost do dalších let přejí sestry z Valašska a celá rodina, za všechny podepsána Jarmila Zrýmařová.

0: Další splněné písničkové přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Hrajeme pro radost. A s dalším přáním je tady paní Dana Zvalšová. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila o zahrání písničky pro mého švagra a švagrovou Mirka a Lidušku do Břidličné. Jen tak pro radost a pro kamarády do Široké Nivy, do Chaloupky a přeji Dana a Mirek.
0: Děkujeme, my vám přejeme krásný zbytek dne a zůstaňte s námi, naslyšenou.
1: Děkuji, naschanou.
0: A já ještě jednou dnes připomenu, že svátek dnes mají Vladěny, tak i jim bude patřit následující písnička.

0: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rádio vašeho kraje v tuto chvíli nabízí pořad Hrajeme pro radost a vy posluchači radost chcete dělat a tím dalším je pan Jenda ze Štětovic. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchači. Písničku pro potěšení posílá mojí milým Zdenice do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Lacice z Kukálkové do Krnova, Lidušce do Olomouce, Anice Zimové do Štětovic a mojím sestrám. Paní Haničko, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
3: Děkuji, já se také těším, vy se mějte moc hezky, písničku si užijte a hrát budeme také Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže, Zdeničce z Holubic, písničku posílají také Jana a Jiří z Roštění.

0: tuto chvíli Šohajka a za chvíli také Stříbrňanka na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Posloucháte pořad Hrajeme pro radost a dalším, kdo tu radost chce dělat, je pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktorko, děkuji vám za vybrání písničky, děkuji vám, že jste mě vzala, zdravím vás ještě jednou celý Česká Olomouc posluchačem. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Lidušce Oplátku, paní Lidušce do Olomouca, paní Jiřince do Sudkova, paní Stance do Lomnice, paní Zdenice do Holubic, do Rochova, paní Romanovi a Jiřince do Staré Vsi a mé sestře do Chropině či do Kroměříža na Eldenku. Všetkem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Tato písnička je pro všechny posluchače a i pro vás do rádia. Děkuju moc krát.
0: Děkujeme také, naslyšenou. A písničku posíláme také paní Evičce z Krnova. Krásné odpoledne a hodně zdraví jí přeje Květa.
2: Český rozhlas Olomouc

0: Stříbrňanka na přání vás, posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, a v tuto chvíli už vítám v éteru Ivana z Opavy, který chce někoho taky potěšit pěknou písničkou. Dobrý den.
1: Jo, pěkně odpoledne, ještě jednou sluníčkové, paní Hanko. Já bych dneska chtěl popřát a poděkovat a pozdravit paní Aničku v Brudově za pěknou písničku a pozdrav. Taky zdravím a i dalším posluchačům, a tvoje Hanka na Lipině, paní Maruška se Štěpánem, paní Irena v Ulíně a prostě všechny posluchače, ať mají krásný odpoledne a pěkný poslouchají. Je to i pro vás a pěkný zase někdy příště. Mějte se hezky a děkuju.
0: Děkujeme také, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Písnička zaletí také do Mohelnice paní Vlaďce Spurné, ať máš krásný den, svůj svátek oslav s úsměvem, štěstí, zdraví přeje Andula, Hela a Jarka.

0: tu Faranka a Český rozhlas Olomouc a teď je připravena další oblíbená kapela, je to Budvarka a s ní paní Staňka z Lomnice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Promiňte, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače a všechny z rádia Olomouc. Tuhle písničku prosím pro Lidušku z Jeseníku a její kamarádku, Lidušku z Olomouce, Zdeňšku z Hrochova, Zdeňšku z Holubic, Jana a Jiří z Roštění, Láďový z Tovačova s kanárkama a jeho sestře. A prosila bych tuhle písničku ještě pro všechny nemocné a že jim přeju všem hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. Tahle písnička a to zdravíčko je i pro vás, Haničko. A přeji vám krásný týden. Děkuji a naslyšenou.
0: Já také moc děkuji, mějte se moc hezky, naslyšenou. A ještě zdravíme také paní Marii z Prostějova, která nám poslá SMS-kovu. A Mariuško, já moc prosím, pokud chcete někomu nechat zahrát, tak buď zatelefonujte na naší linku 221 555 444 anebo napište na SMS-kové číslo 723 70 33 51.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je štěstím narodit se zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopul Číci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A na našich vlnách stále hrajeme pro radost a ta následující písnička má patřit Staňce z Lomnice, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Lidušce z Doubravice, Lidušce a Věrušce z Olomouce. Jiřímu z Litovle písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Polky v podání Moravěnky na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc a v éteru už teď vítám paní Janu z Prosenic. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Janičko, komu budeme hrát? Koho chcete potěšit?
1: Chtěla jsem zahrát pro Věru Schopalovou z Prosenic. Její oblíbenou písničku, kterou ji nechával hrát její manžel Pepa.
0: Tak písnička je připravená.
1: Nikoho jsem nemiloval.
0: Je to tam.
1: Ano.
0: Žadoviáci budou zpívat a vy se mějte moc hezky a taky si tu písničku užijte. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: A dále je tu prosba o písničku pro pana Antonína z Bedihoště. Přeji mu zlepšení zdraví a boží požehnání do dalších dnů. A napsala nám paní Marie z Prostějova.

0: Nic na plat, blíží se 18. hodina, to znamená, že pořád hrajeme pro radost se chýlí ke svému závěru a já tu mám váš poslední vzkaz, poslední vaši zprávu. Všechno nejlepší k narozeninám paní Drahušce Dohnálkové z Oskavy. Hodně štěstí, pevné zdraví, pohody a spokojenosti přeje Marcela, Martin a Jirka. S rodinami pravnoučata posílají sladkou pusu. No a vy, kteří jste nás poslouchali a máte rádi lidové písničky a dechovky, tak si nás nalaďte opět zítra, tentokrát to bude v podvečer, kdy to písničky taky uslyšíte a za malou chvíli už to budou další zprávy Českého rozhlasu Olomouc a potom už oblíbené počteníčko, anebo se také ocitneme na koncertě tentokrát s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Státní památky dnes organizovaly prohlídky zdarma. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. V Moravské Třebové skončily komplikace v provozu kolem základní školy Palackého. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm, teploty do 27 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák.

0: miliardami korun. Potvrdila to v televizi Prima. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová řekla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, řekla Schillerová.
1: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka, Evropské komise na obranu.
0: Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy. Letos si tak můžou přijít až na 7,5 tisíce korun měsíčně. Jednou z podmínek je, že žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Zájemci zároveň musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Stavební úpravy kolem základní školy Palackého v Moravské Třebové skončily. V opravovaném úseku tam dělníci v závěru týdne dokončili výměnu inženýrských sítí a opravili povrch silnice. Práce v dalších částech budou pokračovat až o příštích letních prázdninách, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: V zadní části ulice Božiny Němcová budeme ještě pokračovat příští rok s kanalizací a povrch tam bude také dokončen. Pravděpodobně to budeme opět dělat v období prázdnin, tak aby jsme nenarušovali provoz školy. Sport.
0: Debelkajak Jakub Špicár a Daniel Havel získal na mistrovství světa bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Kajakář Josef Dostal naopak titul mistra světa neobhájil. Na pětistovce skončil v polské Poznani čtvrtý. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přehánkami, někde i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumpersku v Postřelmově je částečně uzavřena Hradecká ulice. Stavební práce tady potrvají do konce září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná podvečer Českého rozhlasu Olomouc a ten přinese nejdříve počteníčko. Čeká nás první díl četby na pokračování ze vzpomínek spisovatele a scénáristy Milana Švihálka. No a po půl sedmé na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v Černovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy. Příjemný poslech.
3: Čteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
4: A nyní už je připraveno počteníčko a v něm vám dnes nabídneme reprízu prvního z pěti zastavení spisovatele Milana Švihálka. Ten se ve své knize Velký zeměpis malého světa vrací až do dob dětství prožitého v Olomouci na Nových Sadech. V režii Michala Bureše účinkuje autor knihy.

Velký zeměpis malého světa. Pro život každého z nás je důležité slovo touha. Kdo ji má v srdci, jako by měl v zádech vítr a v kapse kompas, který mu může ukázat cestu i na vodách nejodlehlejších oceánů. Od chvíle, kdy jsem jako kluk běhal v roztrhaných trenýrkách po Stařečkově rodné vesnici Seničce, byla to první krajina, kterou zaznamenala má dětská duše, jsem snad tak

Kový kompas v srdci měl. Přitahovalo mě všechno, co podněcovalo mou zvídavost. Tehdy byl samozřejmě můj malý svět ohraničený jen nejbližším lesem, důvěrně známými loukami a tušením obzoru Drahanské vrchoviny. Napříč seničkou tekl potok blata, tvořící hranici mezi světem poznaným a nepoznaným. Jenom těžko jsem si dovedl představit, že bych tu na první pohled nebezpečnou vodu mohl překročit. Potok se mi zdál tak hluboký, že bych se v něm nejspíš utopil, kdybych se pokusil vstoupit do řečiště. Ale kterého kluka by taková překážka odradila? Samozřejmě jsem vzal do ruky klacek, vykasal kalhoty a potok přebrodil. Ku podivu jsem se neutopil. Naopak, můj svět se rozšířil a začal jsem chápat, že za každým potokem je další potok, za lesem les a za kopcem kopec. Vrátil jsem se tehdy domů zmáčený a dostal jsem nařezáno, ale výměnou jsem získal pocit, že jsem objevil cosi do té chvíle netušeného a hlavně báječného. Když jsem pak začal chodit do školy, ze všech předmětů jsem si nejvíc oblíbil zeměpis. Všechno v něm bylo přesně a jasně uspořádané. Horstvo, vodstvo, obyvatelstvo, zvířena, podnebí, hospodářské poměry, města, doprava. Byl jsem žákem třetí třídy školy, když Hillary s Tenzingem dobili Mount Everest. To už jsem uměl číst, psát a počítat. Také jsem si dovedl představit, že na té veliké kouli jménem planeta Země, která je domovem mým, mých bratrů, kamarádů a rodičů, existuje jedinečné místo, které je zcela nedostupné a naprosto nepřívětivé. Nikam výš, než na vrchol Everestu, už nelze vylézt. Kdo to místo jako první posvětí svou šlápotou, navždy se stane hrdinou lidstva. Prohlížel jsem si fotografie těch odvážných mužů a upřímně obdivoval jejich statečnost. Kdybych se jim jednou alespoň trochu podobal, kdybych tak i já dokázal objevit nějaký pustý ostrov, jako první dokázal překročit neznámý veletok, vystoupil na vysokou horu nebo se setkal s kmenem nebezpečných lidojedů. Slunce, vichry, oceán, matka země v šíř i v dál, duch vzdor poutům nespoután, cítím se jak světapán. Samozřejmě z toho nic nebylo. Nikdy jsem neokusil vlhkost tropického pralesa a žádný z vrcholů, na něž jsem vystoupil, nemohl být po mně pojmenován. Ale ta objevitelská touha v mém srdci zůstala. Jaksi jsem cítil, že i ten můj malý ohraničený svět má svou geografii. Svá horstva, vodstva, obyvatelstvo, zvířenu, podnebí, ba i hospodářské poměry. Že i já mám svůj Mount Everest, třeba že neměří 8848 metrů jako ten skutečný. A že všichni lidé, jejichž osudy se dotýkají mého, všichni, kdo žijí v mé blízkosti, které mám rád i nerad, všichni, kdo zalidňují můj dětský kontinent, se dají zařadit do jediné přehledné kategorie, na níž můj milovaný zeměpis pamatoval nádherným a vznešeným slovem lidstvo. Jestli chcete putovat se mnou, neváhejte. Společníkem na naší výpravě může být potrhaný školní atlas, který se desítky let povaloval kdesi na půdě, zatímco my jsme bloudili křivolakými cestami dospělosti a tak trochu zapomněli na živé barvy map, jejichž barvitost dovedly dokonale vnímat právě jen dětské oči. Vydejme se na cestu za tajemstvím dětského kontinentu. Velký zeměpis malého světa čeká.

Tak jsem se narodil. Do světa jsem vstoupil jednoho lednového dne v protektorátním Brně v městské porodnici u svaté Anny o 6:30 ráno. Zuřila válka, na celé zeměkouli umírali lidé, ale mí rodiče věřili, že svět, do kterého mě zvou, je nejlepší z nejlepších. Jejich domek stál v předměstí Julianov v ulici Bílé hlíny, kam spojenci o několik měsíců později naházeli časované bomby při leteckém útoku na místní zbrojovku a kde v předzahrádkách, navzdory spálené omítce, nádherně voněly jasmínové keře. Když jsem se narodil, nic jsem nevěděl. Byla tma tmoucí, tma černočerná jako tér, který pomalu odkapává z dechtové střechy rozpálené sluncem. Tma tak dokonalá, jaká jenom může být vteřinu před tím, než se zrodí vesmír. Jenom si tu chvíli představte. Neexistují žádné hvězdy, není žádný vzduch, nesvítí žádné slunce. Není jisté, co se už stalo, co se právě děje a co se ještě stane. Připomíná to stav beztíže důvěrně známý každému astronautovi připoutanému k mateřské lodi tenkou pupeční šňůrou. Ať udělá jakýkoliv pohyb, ať máchne rukou či kopne nohou kterýmkoliv směrem, jeho tělo se vesmírem nepohne ani o milimetr. Když jsem si tu tmu uvědomil a mé smysly zaregistrovaly tu strašnou nicotu, ucítil jsem živočišnou potřebu nadechnout se. Moje touha byla tak šílená, že se jí nevyrovnal žádný myslitelný pocit na světě. Nic jsem nevěděl o žízni po životě, ale cítil jsem, že jestli v příští vteřině nenaberu do plic kyslík, všechno krásné pro mne bude navždy ztraceno. Skončí to dřív, než to začalo, a z mé černočerné tmy už nikdy nepovede žádná cesta. Nebude zkrátka nic, co by vedlo ke světlu a co by poskytovalo jakoukoliv naději. Co si mě současně varovalo? Už nikdy nebudeš v takovém bezpečí jako dosud. Ale nedbal jsem toho. Řekněte, co na světě zrazuje víc než touha? A pak naráz přišlo světlo. Záblesk jasnější než 100 sluncí, současně hlasy a změť různých pohybů mihotajících se stínů překotných povelů. V téže chvíli mě obestřel výrazný pocit chladu, pocit zcela nový, jaký jsem dosud neznal. Cítil jsem sice hřejivé doteky dlaní na svém těle, ale byl to jiný druh tepla než ten, který mi doposud poskytovala vlídná jistota mateřského lůna. První pozdrav světa, do něhož jsem vstupoval, se podobal podání ruky, jímž nás zdraví lednové ráno. Hlasy kolem mne střídavě halasily a tišily se, chvílemi hlučely jako uragán a zase jemně šuměly jako potůček v údolí. Byly to hlasy ženské, jeden vzrušeně halekal, jiný tišil rodičku, každý se ozýval vlídnými slovy. Nevěděl jsem nic o neskonalé úlevě, kterou právě pocítila maminka. Bolest, z níž se zrodila moje existence, pro ní už v té chvíli odezněla. Jedno je jisté, byl jsem neodvolatelně na světě. Právě jsem se vyloupl na světlo boží jako pecka ze švestky. V této osudové chvíli jsem ale nad sebou nespatřil žádné pohádkové sudičky. Jen studený kachlíkový strop, potemnělý a nevlídný. A na něm, jako na filmovém plátně, všechno, co mě čeká. A tak jsem viděl, jak ležím promočený horečkou v posteli vedle maminky. Jsou mi asi 3 roky, dusím v sobě dětský vzlikot a tiše opakuji: maminko, já nechci být nemocný. Pomoz mi, prosím, neodcházej. Co se mnou bude, až umřeš? Maminka mě hladí, cítím, jak se její dlaň jemně dotýká mého rozpáleného čela, naklání se k mému uchu a šeptá: ale hlupáčku, každý přece umře. Umřu i já, i ty umřeš. Neboj se, život nepřestane jít dál.
Pak jsem se viděl, jak stojím při mši v kostele oblečený do pečlivě vyžehlených nedělních pumpek, nepříjemně škrábajících pod koleny, a jak se hrozně stydím, když se blíží okamžik, kdy mám podle zavedeného náboženského rituálu podat jako každý dospělý člověk ruku sousedovi vpravo i sousedovi vlevo. Jak to pro Boha jenom přijde, že mě, prostému klukovi a z hlediska Božího nepatrnému tvorečkovi, je dovoleno konat tak důstojnou věc? Taky jsem se viděl, jak se vezu se stařečkem na žebřiňáku. Ležím na samém vrcholu fůry vonícího sena a nade mnou ubíhají napříč oblohou bachratá oblaka nalitá vodou dalekých moří. Kam jenom ta oblaka pospíchají? A proč tak rychle mizí? Pohybuje se obloha nebo se někam do neznáma sune můj žebřiňák? A jaký má smysl tenhle věčný pohyb? Byla to jen vteřina, ale trvala dostatečně dlouho, abych pochopil, že odpovědí na své otázky se pravděpodobně nikdy nedočkám. Ještě jsem se viděl, jak kráčím májovým podvečerem po boku dívenky jménem Jitka, je mi sotva 15 let, cítím vůni dívčích vlasů a odhodlávám se přitočit k její líci, abych ji letmo políbil. Nevěděl jsem, proč tolik toužím vykonat tento dosud neznámý důvěrný akt, ale chrousti, kteří nad našimi hlavami zdravili jaro tvrdými krovkami, by jistě poradit dovedli. Tehdy jsem ji ovšem nepolíbil a pocítil jsem to jako veliké selhání. Napadlo mě totiž, že nikdy nedokážu políbit žádnou dívku na světě a že budu odsouzen k trapnému klopítání po bocích všech děvčat, po nichž kdy budu toužit. Viděl jsem na tom kachlíkovém stropě v porodnici u svaté Anny ještě mnoho jiných zvláštních obrazů. Byl jich nespočet a spojovala se v nich minulost s přítomností i přítomnost s budoucností. Všechno bylo možné, všechno souviselo se vším, všechny barvy, vůně i tvary byly tak výrazné, že ani pozdější skutečnost nemohla být skutečnější. A co je nejpodivnější, všechny ty události jsem později opravdu prožil, procítil a důvěrně poznal. Viděl jsem je v té chvíli zrození současně jako něco, co se už stalo a je dávno pryč, a současně i jako něco, co se teprve stane. A stále jsem s údivem opakoval, Bože, jak to jenom bude krásné, až na to budu jednou vzpomínat. Ve skutečnosti jsem však ležel na plechové misce nemocniční váhy, na kterou sestřičky po porodu odkládají novorozeňata, a zvědavě naslouchal hlasům, jež zněly všude kolem mě. Maminka klidně oddechovala pod bledě modrým stropem, unavena vším, co jsme spolu právě prožili, a ani nestačila zaregistrovat, když jí oznámili, že ten váleček v misce váží přesně 3 kg a 56 dekagramů. Pak mi na zápěstí přivázali provázek s číslem, zabalili mě do hřejivé plínky a tiše poodstoupili stranou. Ještě jsem ani neměl jméno a už jsem měl všechno za sebou. Všechno jsem prožil, všechno viděl a všechno protrpěl. Věděl jsem naprosto přesně, co mě čeká. Ano, takový bude můj osud. Palčivě krásný i nebezpečně ostrý jako tráva, o kterou si pořežete ruce. A tak jsem v té chvíli setkání tmy se světlem a minulosti s budoucností udělal to jediné, co jsem udělat mohl. Zatěl jsem pěstičky takovou silou, že se mi měkké nehty zaryly do dlaní, složil lokty na růžovoučká prsa jako vytrvalec na velmi, velmi dlouhou trať, vší mocí zavřel oči a plakal a plakal.

vydavatelství TGM. Mezi časopisy, které mi do rukou přišly ještě předtím, než jsem začal chodit do školy, bylo i několik zažloutlých vydání obrázkového časopisu Pestrý týden. Jeho ohmatané stránky byly ve srovnání s prsty dítěte snad až příliš rozměrné, ale přitahovaly klukovskou pozornost zvláštní nahnědlou barvou a výraznou vůní stáří a tiskové barvy. Nahlížel jsem do nich s velkou oblibou, dokonce ještě předtím, než jsem dokázal přelouskat první písmena. V jednom ze starých vydání mě zaujala obrázková reportáž popisující pohřeb našeho prvního prezidenta. Že jde o osobu pro celý národ neobyčejně významnou, jsem samozřejmě vědět nemohl, ale všechno na těch fotografiích mi připadalo vážné a důstojné. Maminka zrovna připravovala těsto na štrůdl. Obracel jsem list za listem a prohlížel si obrázky. Ležel jsem na břiše, listoval stránkami a tu jsem zahlédl fotografii staršího člověka osaměle kráčejícího prosluněnou ulicí plnou vážně se tvářících lidí. Byl oblečen do tmavého obleku a po jeho bocích se pomalu loudali dva kluci. Kousek před nimi vezlo dělo zvláštní podlouhlou bednu přikrytou státní vlajkou. Její barvy jsem už znal, protože mi maminka občas dovolila československou vlajku namalovat. Na chodnících se tísnily davy lidí, ale nikoho nenapadlo vstoupit do ulice. Tři kráčející postavy jakoby byly mezi ostatními lidmi zcela sami. Číst jsem ještě neuměl, ale zaujala mě tři velká písmena umístěná v záhlaví stránky tak výrazně, že si jich muselo všimnout i dítě. Namáhavě jsem se pokusil je přelouskat. TGM. Písmeno M jsem už znal, že to bylo počáteční písmeno mého jména. Ani písmeno T mi nedělalo potíže. Mělo jednoduchou grafiku a začínalo jím slovo táta. Ale co písmeno G? Nikdy jsem ten zakroucený cancour neviděl, až teď spolu se dvěma písmeny zbývajícími. Opravdu záhadná trojice. Co vlastně ta tři písmena znamenají? TGM. Obyčejné slovo to být nemůže, vždyť přece nedává žádný smysl a vlastně je nelze bez koktání přečíst. Maminko, špitl jsem nesměle. Zvedla hlavu od díže. Ukázal jsem na tři písmena a požádal ji o vysvětlení. Otřela ruce do zástěry a naklonila se ke mně. Cítil jsem, jak velice je blízko. TGM, řekla. To byl takový... Na chvilku se zamyslela, hledajíc nejvhodnější výraz. To byl takový... hodný člověk. Pohlédl jsem znovu na obrázek. Kolem bedny přikryté praporem stáli v pozoru vojáci. A byl ten TGM stejně hodný jako ty? Maminka na mě krátce pohlédla. Tiše se usmála, že jsem to skoro nestačil postřehnout a znovu vložila ruce do díže. Těsto o mamě vonělo a z vedlejšího pokoje se ozvaly pendlovky. Mlčky jsem se díval, jak maminka holýma rukama rozvážně zpracovává hebkou hamotu. Dělila nás celá kuchyně, ale já jsem si najednou uvědomil, že si nikdy v životě nebudeme blíž. Pracovala tak usilovně a s takovou láskou, že jsem už skoro cítil čerstvý štrůdl, který budeme za chvíli společně tahat z rozpálené trouby. Zalil mě pocit tepla a porozumění, ale nic jsem na sobě nedal znát. Maminka byla nad díží hluboce skloněná a já si nebyl jistý, zda se tak naklání, abych jí nemohl vidět do očí. Její odpovědi jsem se vlastně nikdy nedočkal, ale myslím, že jsem začal tajemství TGM trochu rozumět. Kdo je hodný jako maminka?
může se jmenovat, jak chce.

0: Poslouchali jste reprízu prvního dílu pětidílné četby z knihy Milana Švihálka Velký zeměpis malého světa. Učinkoval Milan Švihálek, technicky spolupracoval Jiří Vavrda, hudební spolupráce Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. Pořad byl natočen v Českém rozhlase Olomouc v roce 2012.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých dvou let čtyři dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, po týdnu se ještě jednou vracíme k vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Hezký poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy, které jsme zaznamenali na 200. koncertu série Živě letos v červnu v olomouckém letním kině. Akce se uskutečnila v den nedožitých 70. narozenin Sandyho Noska, který byl otcem a vlastně stál u začátku celé série Živě. A tak jsme se rozhodli, že spolu s diváky mu nahoru na obláček právě před vystoupením Roberta Křesťana a druhé trávy pošleme 70 balónků. Vypadalo to nádherně a pokud máte chuť, tak se stačí podívat na YouTube, kde najdete celý záznam koncertu a právě i onu akci z balónky. Teď ale zpátky k muzice a k Robertu Křesťanovi.

tabule, když už žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z lučnice.

před motelem nad řekou je tma a minus 20 snad. U zastavárny se zasněla

0: vám děkuju moc krát.
1: Dnes večer jste byli po týdnu podruhé na koncertě Roberta Křesťana a druhé Trávy, kteří vám na samý závěr zahrají ještě jednu skladbu.

hledají stíny, ale není kam sehnout. Nedá se spát ani zapomenout.

pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco,

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerov plánuje modernizaci křižovatky Kojetínské a Husovy ulice. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby. V Moravském divadle Olomouc začne od nové sezóny fungovat Mezinárodní baletní akademie. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm a teploty do 27 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Přerova plánuje v příštím roce zrekonstruovat frekventovanou křižovatku Kojetínské a Husovy ulice. Radní vyhlásili veřejnou zakázku na kompletní obnovu signalizačního zařízení pro řidiče, chodce i cyklisty. Pokud plán schválí i zastupitelé, uvolní město na investici téměř 10 milionů korun, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením.

0: uzavřená. Řekl to krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Zhruba 300 úředníků se přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů, které přišlo na více než 320 milionů korun. Od září začne v Moravském divadle Olomouc Mezinárodní baletní akademie Junior Ballet Olomouc. Celosezónní stáž umožní mladým tanečníkům získat jevištní praxi, pravidelný trénink a zkušenosti s baletními mistry i pedagogy, řekl ředitel divadla David Gerneš.
1: Existuje varianta, jak pomoci mladým tanečníkům, kteří jsou po škole, kteří hledají možnost profesionálního uplatnění a chtějí si zvýšit svoji kvalifikaci, tak aby pravidelně trénovali, zkoušeli s profesionálním souborem, navykli si tak na celý tento režim a měli tak pak větší příležitost dostat se do angažma. Sport.
0: Matěj Lukeš je mistrem světa v moderním pětiboji, druhým teprve v české historii. Zlato získal na šampionátu v Číně a potvrdil tak pozici jedničky v mezinárodním žebříčku. Počasí. V noci má být na střední Moravě oblačno, k ránu se můžou místy objevit přehánky, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, většinou s deštěm nebo přehánkami, někde i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Maximální opatrnost věnujte jízdě po dálnici D35 mezi 241. až 240. kilometrem ve směru z Olomouce do Mohelnice. Je tam kus nábytku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
2: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
1: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
2: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla a už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
1: Proč se to stalo?
2: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
1: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
2: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
1: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
2: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
1: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
2: 4.
1: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
2: Vlastně nikdy, to až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
1: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
3: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My to hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá. Jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat a my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
2: ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější, potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat s nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: lehkém životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit. A co nabídl Štetlfest? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem Českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu 10 věz. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love, Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze. A velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím jejich hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím bych řekl, je Maharal důležitý pro židovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midrash, poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takového vůči Bohu jako takovému. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součástí výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal prach, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
2: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
1: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
2: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
1: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
2: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, stavěl pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu. A můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
1: Představení hraje divadelní soubor Sphinx Theatre z Beerševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
2: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
1: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
2: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psali v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000letí. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplál dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evistolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ

0: mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit. Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přeháňky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá, naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
2: Zámecké léto.
3: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Pěvecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale

0: Vím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
0: Protože to je jediný, co si pamatuju.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný muster, nebo každá rodina to měla jinak?
0: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
0: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, při vdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to v Chinští na Kinský?
0: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát kinský.
3: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 metry. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím, a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spad z Višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
2: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
2: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
2: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
2: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
2: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
2: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
2: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
2: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
2: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
2: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
2: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
2: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
2: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
2: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
2: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
2: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
2: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
2: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
2: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
2: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
2: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
2: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
2: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
2: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města, takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze, byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mě povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Kareňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke

0: auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
2: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku. No, Jaroušku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvěří. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z dovezeného masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnost, myslím, udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkat, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: Jdeme na to, jo.
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Tady dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu ze 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanitě, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavím na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: Takhle. No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: zemí. Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě,
1: jistě,
0: když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéfkuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád, rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo,
2: jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: Ježiš, to, a pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem, no, a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je přemíkala po týdnu postel, tak ta zjistěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký v dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo, já mám všechno rád, já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo,
1: tak to
2: neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo, takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct, ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou, ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé kněžní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem.

0: je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
1: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
2: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
0: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
3: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
1: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: Můžu vám nabídnout urnu ebenovou, mosaznou...
5: To je fluk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Tchýně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. Jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakve aspoň, že?
8: Madla, a není to opravdu těsný?
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, ty jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo? Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozdrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jdu na půl plynu.
8: Jo.
7: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže, vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za ty...
8: Kolik, no tak ten...
7: Ty 3 za ty madla.
8: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte, bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete, prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, že to bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No, podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
7: A... Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás. U Vysoký pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak.
7: Ahojte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to ano. Je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tam u nebeský bran.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parté, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozděc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parté a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. Teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak ani jsem se nedíval na to jméno, tam to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, třeba upřímnou soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To si museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
4: Já myslím, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, když je to legrace.
5: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
4: A co jsem s váma měl dělat?
5: Co kdyby mě byl trefil šlák?
4: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
5: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
4: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
5: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
4: Neboj, máš to u mě.
5: No ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
4: Nejste, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
6: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo, a na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
7: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
8: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakousk.
9: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
10: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
8: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
11: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
9: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
10: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
8: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
11: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
9: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
10: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
8: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
11: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
9: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
10: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
8: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
11: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
9: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
10: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bychom si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru, takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20, bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mě jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog a já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu, já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak a po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaký občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, švrna 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teď říká, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní čekila, ona a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, jako jste nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ním rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se. Jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Smrtiče, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šrauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ti moji ceniští přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí. A ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy, obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především nebožtíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Báječně, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rokový kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rokový kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rokový kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytarist, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se, povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat? A nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě je nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod jste určitě všichni poznali Michal David a písnička Nenapovídej, no a krásně po 23. hodině pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tuhletu dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, že skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 1,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo. Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkal, Ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela, to jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Mm-hmm. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, Ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude majer, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No, jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla nejde, extrémně brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to vemu a říkám, tyjo, drako, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem pak měla domluvíno s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych neto. No. Ale moje děti, ano, kdyby se nenaučili vstávat sami, tak by byly negramotní.
0: Jo.
1: Kdyby se kolejště maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám.
0: Tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu spát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9 hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: nejde. Ne, to není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano,
1: a to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano,
1: takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo. A nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano, ano.
1: A ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo? Já bych je zabila. No?

0: Asi kvůli tomu platím nemocnici nad standard, abych byla sama na pokoji.
1: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím, rozumím.
0: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
1: Ano.
0: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci, jo. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
1: Ano, ano, ano.
0: Já se nepřinutím usnout v 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
1: no,
0: což bude za chvilku,
1: ano,
0: tak mě bude přesně 80.
1: Pánečku, no tak to
0: no,
1: přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede, Helčo.
0: Jo. Slavem. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoci, ovšem moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to, hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
1: Jenom ty. A cítíš i
0: no,
1: večer
0: no,
1: takovou tu větší energii, než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii, než dopoledne?
0: No, hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
1: Jo, jo, rozumím,
0: já
1: ano.
0: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
1: Na odpolední směny. No, no prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože
0: no,
1: to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Ta věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
0: Já taky a zdravím Zuzku.
1: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju,
0: ahoj,
1: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bylo něco,

0: Jožo Ráj, skupina Elán, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak povězte, co vy jste, skřivan nebo sova? Jak to máte na Moravě u vás?
1: No, já budu na staré kolena sova.
0: Aha.
1: Já v noci čumím na bedu.
0: Jo, ponocujete takhle.
1: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Tak si ráda zřívnu, když dopiju kafe a smrtvá.
0: No, je, co by ne?
1: Tak budím a šaškuju celý den.
0: Ano, ano.
1: No, tak nemůžu večer usnout, tak si rožnu televizi, to je nejlepší let.
0: Mm-hmm.
1: Bez prášku, na co, já si rožnu televizu a usnu určitě.
0: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš skřivan?
1: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu,
0: mm-hmm.
1: takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin.
0: Mm-hmm.
1: No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl, že on byl nějak nemocný,
0: mm-hmm.
1: ale spolec to taky ráno si teda usnul v poledne, jo,
0: mm-hmm.
1: chodil na 6 a usnul.
0: Ano.
1: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
0: Jo.
1: A on měl za to, že je 6 ráno.
0: A vyrazil.
1: Tak si mašinoval do práce. A vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Víš, je 6 hodin večer.
0: Jo.
1: A on to nebo, jo, tma ještě, já nevím, jestli to bylo asi v zimě, nebo tma.
0: Ano, ano,
1: no,
0: ano.
1: Tak jo, no, tak dal tam zpátečku a chtěl na internet spát. No a když mě říká, mě vykládal, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblítala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu a vyšliká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
0: Jo.
1: No, takže to je ale grafe, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši a nejít televize a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
0: V 5 hodin.
1: A už nezaberu.
0: Jo, tak vy máte tak od každého kousek, že jo? I od Týsovy.
1: Ano, pak to doháním přes den. No.
0: Ano, i od toho skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
1: Nemáte
0: spánek.
1: Rád, já vám taky děkuju. Krásné večery.
0: Děkujeme za přízeň. Děkujeme. Mm-hmm.
1: Dobře.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Hezky
0: taky.
1: Naschledanou.
0: Dobrou noc, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačím naší linky, pěkný pocit.
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je.
0: Dobře.
1: Tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A padl spad, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musí být všechno hotový, jo, a promyšlený. A teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstě nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím, A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nějakou? Já říkám, vůbec se nic neslyšel, já
0: spím, já
1: když spím, tak nic neposlouchám, jo? Tak,
0: ano,
1: tak,
0: dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mi potom nějak vzpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani se prozradí, ani ve spánku, ale co se mi stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zase házím svoju přikrývku, jo, jako se mi taky stane, že ona mě si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu, tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o 3, o 4, o 3:30,
0: já
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapí, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou mlátit do stolu, jo, jak usínám, jo, tak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, jak si budu si zimní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak,
0: akcema.
1: Ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, takže možná se myslím, jako jo. No, nikdy třeba v soboty, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu, do sedmi,
0: no, jak
1: spím, do osmi nebo to. Tak to už není ono, aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to by potom bolí odláda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak já stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: No,
1: tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byla, ne, to byl nákyp, myslím, že byl nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taliska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká, jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo, jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No, takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no, tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když jste začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy, jsem kolikrát klimbal.
0: Jasně.
1: Projížděli jsme Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šetr pozor. A já jsem brkl bobobrník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo.
1: No, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Ale Já umím rychle spát, já se vyspím, jo? Já říkám, jo. Já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky. Jako,
0: tak to
1: jo?
0: Je dobře, no, že tak... máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou jestli křiva nebo
0: kam vás a... vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo, halo, halo. Slyšíme?
1: Jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: Tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem Sovák, teda Sovák, Sova. Pan Sovák by se asi rozštívil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni, neříkám, že spí, ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou na těch ulicích sám. Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce, brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hruď hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No tak, to máte opravdu dokonalé usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: V poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku bylo spousta práce a to, takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel, chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku a jak jsem byl nahnutý na to postel, opřel jsem se rukou o polštář a ráno jsem se tak probudil. jsem se nenatal do té postele, prostě jak jsem byl napříč té postele, tak jsem se probudil ráno. Je to takový. A zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi, nebo tak nějak.
0: Ano.
1: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin. Já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
0: No.
1: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny a už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
0: Jasně.
1: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
0: Ano.
1: Přepínám ze stanice na stanici, když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, povykladám s moderátorem a tak dále, a tak dále. Takže Sova opravdu na plný úvazek.
0: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
1: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne, nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku, přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to nesplnilo.
0: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je, a nebojovat vlastně, co s tím jiného.
1: Jasně. Jako třeba dneska už Korina, teda ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
0: Ano.
1: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale ano, pak, ano. Pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
0: No, tak přijde spánek brzo dneska.
1: No, asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
0: Jo.
1: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
0: Tak přeju aspoň takže výživných 6-7 hodin pro tělo.
1: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
0: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatnej.
1: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
0: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: a s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A to je téma. Spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, na dvě příhody a jednu, řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, kdy jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu. A že se vypravím domů zase do Naloučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže stala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlosti 1 a 2. To znamená, já jsem naprosto pomalu. A tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klimo na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy. Byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce. A najednou jsem zaklimbnul a asi dost dlouho. Protože mě probudilo až den cnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových, prostě takový járek. A já jsem jel po té levé straně v tom příklopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už třeba opravdu nechtělo spát. No a měl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku. A pokračoval jsem až do Naloučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Tak jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo. Nicméně, patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy? To jsem pořád z vás ještě nedostal. Hynku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. Později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese.
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem s tom pracoval, takže to mě, a určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to, dá se říct, i do dneška. Takže jako jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno.
0: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stalo se mě hasič z povolání a sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální šicht. Jsme museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklimbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny.
0: Jo.
1: A já, tak podívej se, jinak tamhle pozdímá vás stazičně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: A prosím, pane Henku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře. No,
1: takže já zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Henku, musím poděkovat, uděláme tečku, děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svěžným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovilo až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo. Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo, tak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je, tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně, jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpaný.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu, jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to, jo.
0: Mhm.
1: A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na oblovce, cokoliv. Jo?
0: Prostě,
1: když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžký úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojeně, to podstatně jsem řekl.
0: Tak, to se někdy stane, no.
1: No, to se stane i víc lidí. No, a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře.
0: Mm-hmm.
1: Moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a ty. A to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu ořezat prsty, ani nebudu vědět. Jak.
0: Dobře, tak Roberte.
1: Bych nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkový chvil, tak si je samozřejmě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny budeme povídat na téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus? Kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, a nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat. Každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Mm-hmm, moc děkuju.
1: Dobře, po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš sova a díky také vaší lince,
0: jo,
1: kterou chci poslouchat. A potom nemohu usnout, musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho skřivana a sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám ten problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu prášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže
0: zrovna
1: teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a tak... nejhorší je to, když je úplně, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek, až do 4 do rána, nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplně, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na shledanou.
0: To znamená, že vždycky spíše sova, jak vás tak poslouchám, protože
1: ano,
0: to vstávání moc
1: sova,
0: nešlo. Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, na shledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď, aj tak sme stále frajeri, tolik písnička a na telefonu máme pani Marcelu Spolabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, toho znám
1: to
0: taky.
1: Je prostě, to je prostě šílený. Hmm. A po devadesátkách jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě,
0: ano,
1: když
0: ano.
1: jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo,
0: no,
1: tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem
0: ano.
1: byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nandali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: To je úplně tvrdě od mlada.
0: Od mlada, ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát se musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně stylou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Býti s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano, ano, ano, ano, ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu?
1: V deset vstávám, protože nemám potřebu, že jo,
0: ano,
1: dneska už.
0: Ano, ano,
1: ale já to vyžiju, já jako zase pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to... Spíše to zkrátka v těch posunutých hodinách, no.
1: No, mladí sem přijdou třeba, že jim nahoře řve dítě, protože jsou se mnou v baráku.
0: Aha.
1: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložený ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
0: Jo, jo.
1: To už je mi teda 1,80.
0: No, tak vidíte to. Plná energie.
1: Já se dokážu soustředit v noci, no. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
0: Prostě
1: to je.
0: Tak to je a tak vám to bylo z hůry naděleno tomu vašemu naturelu. No.
1: Takže to se opravdu se nedá říct jednoznačně,
0: dobře.
1: To je lepší.
0: Dobře, tak tolik paní Marcela Spolabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště.
1: Tež,
0: mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne, no, okamžitě.
1: Ráda. Někdy člověk se nedovolá, teda, tak nic se neděje.
0: Jo.
1: Tak, takže... No,
0: povězte.
1: Jako o spání. No, tak já ráno měl budí kohout. Kohout.
0: Vy to máte s přírodou. Teď, mm-hmm.
1: No, teď už je delej tma, že, takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že
0: mm-hmm.
1: musím dát krmení koňovi, protože
0: jo.
1: To trvá delej, než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že?
0: Mm-hmm.
1: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
0: Večer.
1: Jedu domů. Ne.
0: Jo, v ráno, v práci.
1: Předobědem, mm-hmm. to přes to horko se s tím koním nedá.
0: Mm, rozumím, ano.
1: No, to je nebezpečné i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo, že?
0: Takže vy jak jste tak spojen no. s přírodou a vlastně s vašimi, no. s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, ano. koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
1: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungovala.
0: Ano, ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
1: Vyhovuje kolikrát i v té Chůšti, když jsem, tak uděláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
0: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
1: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že? A se umyju a po obědě vám manželka nachystá oběd, že? A když se mi chce, tak s tím pod lipu, my máme u chalupy lipu, tam je lávka, že? Tam je stín.
0: No jo.
1: To by muselo...
0: To je nádhera.
1: ...pršet, než to proprší, takže
0: jo.
1: tam, když aj prší... Tak já tam krásně si s tím ležím a...
0: Tak. No tak to je nádherné místo, no. úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
1: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc,
0: mm-hmm.
1: jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že by...
0: Tak to je dobrá věc, ano.
1: No. A já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty
0: jo,
1: usneš.
0: Jo, nemá to každý, no, tohle, no? tenhle ten dar, jo. To je pravda.
1: Jo. Úplně ten spokojený, takže
0: tak,
1: my
0: to
1: tu
0: dobře.
1: Máme absolutní klid. Že?
0: A tak, to je navíc je... nahle to nádhera, no, ano, ano,
1: no,
0: ano.
1: No, takže...
0: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, no. přeju vám krásnou, no. dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
1: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže...
0: Dneska přímo?
1: No. Jo,
0: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví no, no. přeju. Ať no, se vám no. daří, jo?
1: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
0: Jo.
1: Musím, protože přijede rodina, takže...
0: Bude oslava, musím, ano.
1: No, no, nějaké chlebíčky udělat.
0: Dobroty a tak, no je, je.
1: Jo, jo.
0: Tak si to moc užijte, Pepíno.
1: Takže, jo, jo.
0: Moc si to je. Užijte, jinak hodně zdraví a jo. veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
1: A dobře spíte.
0: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijíždím 10 hodin večer, protože jsem hospodská, to už víte. Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10, přijdu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co se zítra na oběd, to a to, tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno. A mám budík natáhnutý na 7 hodin a je 6 hodin a jsem vzhůru. A čekám, až se budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A pejsek, který takom leží vedle mě, Dianka, jezevčík, jo, tak ta už začne olízovat a už se jít ven a to. Takže já jsem asi ta soba, jako bych řekla. A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno, celý den nebo dva dny, jo, tak jako stávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči, tak to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spal třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo.
1: No a teď jako opravdu, říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Budím se v 6 hodin a čekám, až nebudím zazvoně, pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí, a to už není poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl 7 a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože já jsem rak, zároveň raka. A jak svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
0: jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
1: A už jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi a brečím. Já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
0: Aha.
1: To nesnáším.
0: Jo, až takhle, no jo, no tak. Tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
1: Dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
0: Jo, jo, jo.
1: A v Javorníku jsem přijela výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak šéfka říkala, jdu doma se odpočinu.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak jsme s manželem šli na procházku s pejskem, u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
0: Ano, tak to jsem ráda, jestli si to hezky...
1: jsem udělala. Kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor si ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
0: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě.
1: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
0: No jo,
1: že po novém
0: je
1: roku.
0: To tady zase, ano, přesně tak.
1: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
0: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
1: Mám taky a děkuji za super rádio. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
0: Povídejte.
1: můj syn zítra slaví narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: A říkal mi, že on poslouchá Radio Olomouc taky a slyší, že tam volám vám často. A to.
0: Ano.
1: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
0: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povědejte.
1: Takže můžu vám to říct, nebo
0: určitě.
1: Mám ráno zavolat?
0: Ne, tak teďka mu můžete popřát, právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď můžu udělat.
1: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám já, jo?
0: Ano.
1: Že mám jaju a páju.
0: Mhm.
1: Jaroslava Pavla.
0: Ano.
1: Tak mu přeji, jo, přitátím všetkým narození nám všechno nej.
0: Mhm.
1: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji, Tuško, krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch. Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky s mojí dietou, víte?
0: Aha.
1: Nestřít mou dietou, já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no. Nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu foprklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo,
1: anebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji. No, takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné. No a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se. Nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo. Ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vylucováno, jo. No a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny na po 6:30 už mi tady fes svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v
0: práci. Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a se vám tak nějak, když musíte brzy ráno, potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové. Tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hu sova, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně, úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete. Jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: černá je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovy a Hrabalovy postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku.

I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili. Trochu protáhl tvář a řekl, aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku. Ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká

několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem Šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin? A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek. Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti. Zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky. A já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je. Ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství. Tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic, jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdo si skočil přes plot? Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka Jana Dítě jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.